0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
3: Thank you very much.

udělám si hezký rán, plný maličkostí, slačíček, ale před ním si pospím, nejsem nájen, mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn rádio.
3: All the hits I wanna hear.

0: Je 6:42 ráno. Sedíš v tramvaji, sluchátka v uších a najednou si představíš, že za pár týdnů stojíš v O2 aréně a celá hala zpívá So Sick. Protože do Prahy přijíždí Neo a Aiken 27. května v O2 aréně. A lístky si můžeš vyhrát právě u nás. Fajn.
1: Turn this up. These are the hits I love.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: firma na zážitky.cz.
4: Fajn Rádio.

ten out of ten, fucking 10. A to vím jenom z fotek, vím, že vůbec neznáme se. Baby, ty se ten out of ten, yeah. Vypadáš jak hlavní role z nějakýho Netflixovýho snímku. Jak herečky s Halem Woodu. Mám pro tebe jedinečnou nabídku.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Fajn Radio.
6: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn.

0: Jsme online.
1: Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Upravil fungování své umělé inteligence. Nově už nerozhoduje počet zpráv, ale hlavně náročnost toho, co po AI chcete. Zatímco krátké úpravy textu limit skoro neovlivní, tak práce s velkými soubory nebo programování ho vyčerpá mnohem rychleji. Přibyl taky nový týdenní limit, který překvapil i část platících uživatelů. Internetem se šíří virální video 22-letý modelky, která uvedla, že si nechala upravit nos, aby její budoucí děti nemusely řešit stejné komplexy, jako řešila ona. Na sítích se ale okamžitě navalila vlna reakcí, připomínajících to, že plastické operace genetiku opravdu neovlivní. Britská rozhlasová stanice omylem odvysílala zprávu o smrti krále Karla III. Kvůli technické chybě se spustil nouzový režim připravený pro úmrtí panovníka a rádio na chvíli přerušilo vysílání. Stanice se následně omluvila s tím, že šlo o chybu v systému.

0: Dámy a pánové, žádný velký proslovy, je tady prostě pátek a my startujeme dnešní Morning Boost. Žal se odkládá, my doufejme teda, že žádný technický výpadky nebudeme mít, i když to nemůžeme zaručit. Co můžeme rozhodně zaručit, tak to jsou hity, které nás tady čekají. Sky Newman, Alex Warren, Adam Išík, anebo už teďkon něco, s čím se velice žal odkládá. Hezký ráno, jdeme na to. Jo, ještě tady je Wendy, když tak.
1: Dobré ráno, děkuji, že jsi mě spodněl, co se nechá říct.
0: Není tak. Jdem na to.

0: Skyňumen, Few Enough na Fajnu. 11 minut po 6. hodině. Dámy a pánové, maturity proběhly. S maturitama je spojený velký známkování a Wendy tady má pro nás jedno takový zajímavý téma ohledně známek.
1: Moje kamarádka, která teda chodí na vysokou, studuje magisterský titul.
0: Ano.
1: Měli, že ho teďka zápočtový zkoušky.
0: Ano.
1: Její známkování je stylem, tady je třeba matematika 1, big V, valid.
0: Cože?
1: Big win, valid. Pak je tady třeba big win, slay, big win, big V, valid.
0: Cože?
1: Big win, valid. Pak je tady třeba big win, slay, big win, based.
0: Cože?

0: tak to je Big Loose. A nebo GG, bráško.
1: A nebo řekne Big Win.
0: Big Win.
1: Dík, fakt to bylo validní.
0: A nebo jdete třeba na rande s holkou, že jo?
1: A na slepý rande.
0: Kámo, tak co, jak bys to ohodnotil, to rande? Big Loose, Big Loose. Big Win. No, jako zajímavý. Jestli říkám, co je na tom jako v podstatě dobrý. Asi nic. Vyloženě. Vyloženě úplně moc nic. Jediný, co možná na tom dobrý, je to, že pokud přinesete špatnou známku, tak vaše máma tomu nebude rozumět. A to se vyplatí. Big Loose. Pojďme udělat z dnešního rána aspoň Big Win.
1: Slej.
0: Slej. Jojo. Jdem na to. Fajn. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Hvězda naší Next Generation, tady na fajnu Rugale, Pretty on Paper, 20 minut po 6 hodině. No a teď hvězda česká, ale i polská. Dámy a pánové, Eva Farná za malou kamžik na fajnu. Její Perpetuum Mobile, její novinka, která je týden stará. A musím říct, že Perpetuum Mobile, to bychom možná dneska takhle ráno potřebovali jako většina z nás. O tom žádná. Co ale určitě potřebujeme, tak to jsou samozřejmě songy, aby prostě vyplnili naše ráno. Naštěstí tady budeme mít ještě tohle. Calvin Harris a jeho Summer. Já musím říct Wendy, že při téhle sonze se mi vždycky vybaví teta. Ona to měla na vyzvánění. Já prostě vidím tetu.
1: Vidíš něco? Teta má dobrý vkus?
0: Jo. Jenom ona dělá jakoby makléřku, takže jí furt jako lidi volají. A mě už to pak začalo hrozně vadit. Ale s váma to zvládnu. Za malou kamžik teda Calvin Harris, jeho Summer, a pak koukneme na nějaký ty random fakta. Hezký vám páteční ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

0: aktivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Fajn Radio. Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
3: Fajn.
2: Turn it up.

0: Robin Schulz, Cyril, Sam Martinich, World Gone Wild. Tohle je Morning Bush na Fajnu, páteční Morning Bush na Fajnu, 6:30 aktuální čas. A i takhle při pátku se pojďme dozvědět něco velice random.
1: Random fakta.
0: Bangaranga bude oficiální slovo v bulharštině. No to super, mega top. Víme, kam nejet na dovolenou, pojďme na další fakt. Průměrný muž je každou noc průměrně 2 hodiny v pozoru. A ani o tom jako nevíme. Stane se to prostě jen tak a nevíme ani jak, jo? To je ještě v pohodě. Horší je, když jste v pozoru během toho, co čekáte na svoji objednávku v Mekáči. Ale pořád lepší být v pozoru v Mekáči, než před dětskou školkou. A nevýhoda pojídání hodin je velká. Žere to čas.

0: Mark Embryho Belong Together, velice pohodový song, díky kterému možná vyhrajeme dnešní ráno, 6:45 aktuální čas, tohle to je fajn, no, kde doufám, že vyhrajeme, tak to je MS v hokeji.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji. Fajn.
0: Dámy a pánové, ve středu jsme hráli s Itálií, jo, jako Češi. Většina z nás ví, nebylo to vůbec klaro a první třetina už vůbec ne, nakonec teda 3-1, ale musím říct, že teda nevím, co si budu kousat při zápasu se Slovákama v sobotu. Moje nechty jsou úplně jako na doraz, jako fakt nechápu. Co teda možná jako nechápeme, tak třeba, že jako vyhrajeme se Švédskem, ale prohrajeme se Slovinskem a Švédi jako Slovensko porazí 6-0, tak co to je? Zajímavý. Víš, co si říkám? Mm-hmm. Že podle mě, by, jako my bychom mohli, nebo prostě náš jako hokejový tým by mohl vyhrát všechny zápasy. Jo, úplně v pohodě, s přehledem, by mohli vyhrát úplně všechno. Jenom ono se jim jako, oni si říkají, hele, tak uděláme jim to napínavý, ne? Víš, jako že si říkají,
2: bude to ono.
0: Jo, ať je to napínavější, jako, ať se nenudějí doma u těch obrazovek.
2: No.
0: No, každopádně, uvidíme, jak to bude se Slovenskem, protože hrajeme v sobotu, je to tak?
2: Velký derby. Známe bratra.
0: Ne. Tak samozřejmě buďte ready, držíme palce a snad to naši kluci urvou. Pokračujeme dál, za chvilku vyjde MCB Senany.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: To je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragboat.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
14: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Fajn Rádio.

0: Dámy a pánové, tohle je velmi speciální den. Protože to je jediný den. Kdy se může hrát tenhle ten song. Friday od Riton Nightclevers, Mufasa Hyperman, tady na Fajnu. 6 minut před 7 hodinou. No a dnešní den je speciálně ještě v něčem jiném.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
1: Fajn.
0: Dnešní den je speciální tím, že je to poslední den, kdy tady lze získat dvakrát třídenní Gold vstupenku na MotoGP. Velká věc, velká.
3: Co pro to každopádně udělat? Poslouchejte Fajn Radio a jakmile uslyšíte v pozadí zvuky motorky, připomínám motorky, tak volejte 724-634-634. My tady pro vás máme otázky, ano, když na ně odpovíte, tak lístky jsou vaše.
0: Je to tak, pro připomenutí, takhle zní ten zvuk. Až uslyšíte tenhle ten zvuk, tak volejte. Držíme palce.
1: Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Svegliff Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Fajn Rádio. Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
12: Afghánistán pod vládou Talibánu zrušil minimální věk pro vstup do manželství. Dívky tak mohou být nově provdány už od začátku puberty. V některých případech to může být už od 9 let. Kontroverzi vyvolává i pravidlo, podle kterého může být za souhlas dívky považováno i její mlčení. Organizace na ochranu lidských práv krok ostře kritizují. Las Vegas se chystá v roce 2026 na kontroverzní sportovní akci. Na rozdíl od olympiády bude doping povolený, takže sportovci si budou moct legálně pomoct i zakázanými látkami. Budoucnost filmové ságy Avatar je nejistá. Režisér James Cameron připustil, že počet plánovaných pokračování se ještě může změnit. Jestli vzniknou všechny chystané díly, podle něj rozhodnou hlavně diváci a úspěch dalších filmů.
13: Pozor si dejte v Mladý Boleslavi v obci Březina na silnici 610, tady je havárie osobního automobilu, na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. V Mladý Boleslavi dneska stali asi špatnou nohou, protože dál pozor na silnici 38 u obce Dobrovice, tady se srazil osobák s traktorem. No a velký špatný taky na D1 na 144. kilometru ve směru na Brno, tady je neprůjezdný levý jízdní pruh. Tolik dopravy, teď už Morning Bus na Fajnu.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Na rozdíl od D1 Morning Boost jede dál. 7 hodina raní, pokračujeme s dalšíma songama, který se objeví v playlistu, například Leony, Don't Worry, taky Becky Hill, Galantis, jejich Run, nebo taky Rihanna, která rozhodně nebude chtít zastavovat muziku. Kromě toho, Wendy pro nás má jistou jako úplně mňamózní věc. Takže na to rozhodně počkejte. Za malý okamžik, tady na Fajnu. Hezký ráno.

0: going down.
1: Krásné páteční ráno, tohle to byla Leonie, Don't Worry na Fajnu, 8 minut po 7 hodině. No a máme tady jistý vynález, který by mnozí raději upřednostili před videem s Miou Khalifou.
0: Je to... Já ani nevím, jak to popsat. Je to prostě žena z Číny teda, která vzala PlayStation 5, Xbox 10 a Nintendo Switch a dala to všechno do jedný, jako do jedné krabice a má vlastně jako všechny tady tyhle tři konzole v jedné konzoli. Vtip je v tom, že to musela udělat tak jako nějakým složitým způsobem, má prostě přepíná si různě, OK, dneska chci hrát Nintendo Switch, chci si zahrát Mario, tak si to přepne na to, pak si řekne, tyjo, chci si zahrát Fortnite na PS, tak si to přepne na Fortnite, no a prostě ne všechny hry jsou na všech konzolích a je to naprosto skvělý, že ona si udělala jednu velkou v jedný.
1: Já jsem když tak včera zadělal sádrou tu díru v té stěně.
0: Já ti gratuluju.
1: Ne, jako bruzál, tyjo, to je šílený. To musí být asi strašně, jako to musí strašně přehřívat, ne? To musí být fakt jako...
0: No fakt tomu, jo, má to vykonstruovaný tak, že to má udělaný, že se to jako chladí jako non-stop teda. Mm-hmm. A no, jako je otázka, jestli to třeba do budoucna nemůže jako zhořet.
1: By neodpálila barák celý.
0: Ale jelikož to funguje už jako delší dobu, tak si říkám, že asi jako to má fakt vymyšlený, že to fakt udělala dobře.
1: Jako musím říct, že jako já bych to velice ocenil, takovýhle vynález, protože je třeba fakt bojuju s místem doma a myslím si, že třeba jakoby mám Nintendo,
0: okay.
1: Mám PlayStation,
0: okay.
1: Myslím, že další konzole by už neprošla doma. Už takhle jako dostávám bídu, že jako pojď si se mnou povídat. Promiň, já hraju Last of Us. No, takže to je hustý, škoda, mohla by to jako začít třeba prodávat, to by klidně mohla, to by podle mě jako Stonks jako pak by fakt byla bohatá, no.
0: Ale firmy by asi úplně nadšený nebyly, no.
1: Jej. Počkej, volej mi z Nintenda, že mám jí do prd... Jasně, jo, jasně, kápu. Please don't stop the music. Dámy a pánové, tady je Rihanna, Don't Stop the Music. Přesně to jdeme dělat. Hezký ráno, nezastavujeme.

0: Krásné páteční ráno, tohle je Somber, jeho 12 to 12. 18 minut po 7 hodině. No, teď je tady velice, velice důležité sdělení.
1: Možná právě ty budeš pro někoho ta správa.

0: On nám všem říkal, že vám to ještě nemáme říkat, ale my jsme z toho vlastně nadšení a vlastně rádi pomáháme, nejenom, že si tady děláme srandu ze všeho. Každopádně, v rámci Máš to v sobě se hledá dárce kostní dřeně. No a my bychom byli rádi, kdybyste se příští týden zapojili do naší výzvy, která bude na Instagramu, kde jsme jako Fajn Radio, takže rozhodně nabíhejte, běžte, lajkovat, komentovat, sledovat a čekejte na tu výzvu, protože můžete vyhrát naprosto skvělý věci.
1: Třeba se podíváte k nám do rádia.
0: Wow.
1: Jako třeba chápete, že uvidíte našeho hudebního manažera naživo a to je co říct, jo. Můžete mu třeba vynadat, proč je v playlistu 7x za den Tate McRae, její Jasky Boči, no. Nebo, pozor, nejen uslyšíte, ale i třeba uvidíte Wendy, tak jak ji vidím jenom já, v dobrý náladě. To je ona vždy. No a spoustu dalších takových jako věcí.
0: Třeba máme ledničku plnou Red Bullu.
1: Jo, a nebo třeba tady máme takovou jako velkou skříň, která se tady na nás třpití každý ráno. Třpitivá skříň, kdo to může říct, jo? Taky si můžete se podívat, jak funguje pult. A proč třeba pochopit, že udělat autoškolu je mnohem jednodušší. Pochopit, proč třeba občas se stane... Jaj, to jsem nechtěl. No, něco takovýhleho. Tak jo, takže Instagram Fajn Rádia, máš to v sobě.
0: Příští týden. Velká výzva.
2: Máš to v sobě, doslova.
3: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje ze 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv day.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Fajn Radio. Instagram,
15: YouTube,
7: TikTok.
15: Co je zrovna teď in?
7: Fajn Radio. To nejzajímavější.

0: James Hype, Miguel de la Rosa a jejich Ferrari. Na fajnu, kolik? 7:30 aktuální čas. A dámy a pánové, je jediná otázka, na kterou se teď zeptám. Půjčili byste někomu svůj chat GPT, svůj AI, aby ten dotyčnej viděl, na co se ho ptáte? Protože kolikrát se ho ptáme na fakt jako děsný blbosti. A při téhle příležitosti jsme si řekli, že si z Vendy prohodíme mobilní telefony a podíváme se na to, co ten druhej píše Čeťákovi. Na co se ho ptá. Takže Vendy má můj mobil, já mám její mobil, máme oba dva otevřený chat GPT a jdem se podívat. Takže Vendy, můžeš teda se podívat, co tam mám, no.
1: Ty tady máš IKEA dárkový kupon.
0: No.
1: Inzerát na pneu. Témata do školky, to je roztomilý. Indická jména a významy mě fakt zajímají.
0: Bylo něco do rádia.
1: Spací skřítek na stromech.
0: Jsem generoval pro děti ve školce.
1: Ok, pískání v AirPodech.
0: Jo, to je hrozný, to
1: okay, se to chápu.
0: To je.
1: Já nevím, jestli to se můžu přečíst.
0: Co tam je? Ne, co tam je?
1: Změkčení.
0: Jo, tohle, jej.
1: A já když to nedořeknu, tak to bude fakt blbý.
0: Změkčení, no, tak to už dopověd.
1: Stolice tady.
0: Tak hezký ráno všem. Ještě něco?
1: Jo, máš tady solárko třeba, no.
0: Já to chtěla vědět, holka.
1: A to je tak jako všechno.
0: No tak jo, tak to jsou zajímavé věci, co tam mám. To jsem ani nevěděl, už musím to trošku promazat. Já tady mám třeba Vendy, jo, tady má napsaný White Keys Fun Fact.
1: To jsme hledali do rádia.
0: Do rádia, jasně. Do rádia, co tady máme dál. Proč pít vodu z koupelny?
1: To bylo taky rádiový téma.
0: Proč má malý prsa?
1: Ne, tak to jsem tam fakt nevyhledávala. To si teďka vymýšlíš.
0: Proč jsem ten nejlepší člověk na světě?
1: Jo, tak to jsem vyhledávala zrovna včera teda, upřímně.
0: Jak koupit iPhone 15 Pro?
1: Jo, já jsem totiž se hádala s kamarádkou, ona říkala, že je to strašně těžký, tak jsem jí řekla, že to normálně napíše do chatu a ukázala se mi tak, je to jednoduchý.
0: Počkej, ale když jsme byli u těch prsou, tak tady máš napsáno slovo boobs v jazycích. Proč jsi zhledala, jak se řeknou prsa v jiných jazycích?
1: Já jsem totiž kamarádce dělala dárek, já jsem jí nakreslila obrázek,
0: no.
1: Hádej, co na tom obrázku asi bylo, a v různých jazycích jsem jí kolem toho napsala.
0: Takže víš, jak se třeba řekne bulharsky?
1: No, byly tam bulharsky, ale to si nepamatuju. A bangaranga to není.
0: Počkej, a když to rozkliknu, tak,
1: no.
0: Tak to máš smazané.
1: Tak tam máš, ne, tam je normální překlad. Není. Nebo se to nenačítá.
0: Nenačítá. No tak jo, tak my jsme s Vendy prošli touhle challenge, uvidíme, jestli třeba vy. Skválně, koukněte se, co tam máte. Možná vás to docela překvapí.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Gracie Abramsy, That's So True. Na fajnu, 3 minuty před 7:45. A před malou chvilkou jsme tady z Vendy prohodili naše mobilní telefony, aby jsme jeden přečetli toho druhého historii toho, co vyhledával AI. Vyšly z toho velice zajímavé věci, dozvěděli jsme se velice zajímavé věci. Nás ale teďkon zajímá, jestli byste byli schopní vy případně takhle půjčit někomu svoji AI, anebo aby jako si přečetl to, co jste si tam vyhledávali.
1: Jak určitě to někoho z vás inspirovalo k tomu, abyste se doopravdy podívali, co jste vyhledávali. No a potom, co teďka víte, půjčili byste to fakt někomu? 724634634, pojďte nám dát vědět.
0: Rovnou zavolat. Klidně.
1: Nebo tak klidně můžete.
0: Klidně. Jestli tady někdo, kdo nám to chce sdělit, tak klidně rovnou zavolejte. Musím říct upřímně, že mám z toho trauma, že nevím, jestli jsem to chtěl jako, jako číst.
1: Vlastně, jako číst to moje nebo tvoje?
0: No tvoje. Ale upřímně asi bylo i trauma to moje, pro tebe. Když ses dozvěděla třeba...
1: Jakoby bylo by to trauma, kdybys mi to neřekl třeba 3 dny předtím.
0: Já jsem velice sdělný. No nic, hele, tak nikdo nevolá, tak to necháme na SMS-kách. 724634634. Sdělili byste někomu historii, nebo ukázali byste někomu svoji historii vyhledávání AI? Ano, nebo ne? Pojďte rád vědět. Morning Boost.
2: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yesom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo?
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
17: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Fajn Radio.
1: It's Sabrina Carpenter.
21: Music.
22: Fine.

0: Damiano David, Tyler Nye Rogers, Talk to me, na fajnu, kolik, 6 minut před 8 hodinou a konečně to můžem říct, páteční ráno, páteční, plným proudu. Před malou chvilkou jsme se ptali na to, jestli byste byli schopni nebo ochotní půjčit někomu nebo ukázat někomu svoji historii vyhledávání v aplikaci ChatGPT. Pojďme se podívat na to, co píšete.
1: Raději bych moji historii ChatGPT nechal spát a nikomu bych to v žádném případě neukazoval, píše Dany. Mm-hmm. Já to vlastně ale jako chápu, víš to, ale zase si říkám, jako co všechno tam je tak jako...
0: No právě, jako co...
1: Jestli tam není náhodou něco nezákonného.
0: Já tady mám taky právě zprávu. Já bych klidně ukázal, ale asi by si ten dotyčný myslel, že jsem totálně spadl z větve. Moje otázky jsou jakože ve stylu, proč lednice vydává divný zvuky.
1: Jo, ale ano.
0: Kolik rajčat sníst před spaním.
1: Absolutně chápem. Ale pak je tady ještě zpráva. Vzhledem k tomu, že já ji používám primárně na rešerže a vytváření resume, mi to problém nedělá. 99% komunikace je o porovnání parametrů mezi zbožím a hledání nejlepších alternativ.
0: Hmm. No jo, no, tak to je dobrý.
1: No,
0: tak...
1: někdo...
0: Jo. Ještě něco?
1: Je tady dobré ránko. K vašemu rannímu tématu, zde bych někomu ukázala historii chatu AI, rozhodně ne, je to můj psycholog, který mi radí s nejnitrnějšími věci. A hlavně mám ráda true crime, jsem velký fanda a čím větší prasárna, tím víc mě to fascinuje.
0: Jasně, no. Já tady mám zprávu, kdybych ukázal někomu svoji historii chatu GPT, asi by mě zatkla policie. Je to tak, no. Co tebe, zatkla by policie, Wendy?
1: Asi ne, hele. Já... nezhrňuju nějaký věci v cloudech, víš?
0: Jaj, tak to už jsme zase někde jinde. To nic. Já nevím, co k tomu říct. To byl velice interní vtípek od Wendy. Pokračujeme dál, před náma song Some Say. Lidejte si svoji historii vyhledávání a nejen v chatu, ale i na internetu. Protože to, co tam měla Wendy teď, tak to byste se poslali.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Lyže?
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo?
5: Happy Sport.
4: Půjčovna?
5: Happy Sport.
4: Servis?
5: Happy Sport.
4: Bazár?
5: Happy Sport.
4: Šťastné dítě?
6: Happy Sport.
4: Happy Sport?
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
6: Happy Sport.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Fajn Radio. Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Evropský parlament ostře kritizuje kroky vlády Roberta Fica a upozorňuje, že Slovensko může přijít o část evropských peněz. Unie podle europoslanců není automat na finance a očekává dodržování demokratických pravidel, nezávislosti médií i justice. Podle Bruselu jde o dosud nejtvrdší varování směrem ke slovenské vládě. Už zítra bude pražská Markéta hostit jubilejní 30. ročník české zastávky Speedway Grand Prix. Do akce půjde světová elita ploché dráhy a pořadatelé počítají i s českým jezdcem jako divokou kartou. Netflix vypouští nový letopisy Narnie od režisérky Barbie a podle informací půjde o jednu z nejdražších produkcí vůbec. V obsazení se má objevit například Meryl Streep a například premiéra je plánovaná první do kin a až potom na Netflix.
12: Fine.

0: Pátku je, rádio je, Wendy je, šéf vás možná teďkon prostě vás štve. Každopádně my pokračujeme dál s 8 hodinou, za malý okamžik samozřejmě další songy, taky si řekneme nový songy a samozřejmě dávajte dobrý pozor, protože zazní možná správný zvuk, po kterým stačí zavolat a vyhrát lístky na MotoGP.
1: Jenom připomínáme, je to zvuk motorky a ne ničeho jiného.
0: Hezký ráno, jdeme na to.

0: Během dnešního rána jsme slyšeli již plno zvuků, plno songů, například třeba jako tenhle, Loy, její Red Eyes, taky jsme slyšeli zvuk traktoru, zvuk letadla, ale co je hlavní, slyšeli jsme zvuk motorky.
1: Hrajeme o třídenní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
0: Zvuk motorky, tak to byl váš signál volat nám do studia na 724634634 a zkusit štěstí, zkusit vyhrát dva lístky, dva zlatý třídenní lístky na MotoGP. Dámy a pánové, dnes je poslední příležitost, kterou snad využije posluchač Filip. Filipe, dobré ráno.
3: Ahoj, ahoj, čau.
0: Tak co, jak chceš na tom dneska po ránu?
3: Jsem nabitej.
0: Jseš nabitej? Jak to?
3: Já nevím, mám takovou dobrou náladu.
0: Je pátek, viď, bude víkend.
3: No, takže no. Uvidíme, jestli mi ještě příjemníte.
0: Přesně tak, bereš mi slova, ale dobře. Tak víš, o co jde? Můžeš si vybrat teď otázku buď ode mě, nebo od Vendy?
3: Vím, zkusím teda, jako všichni, asi v týdnu od tebe.
0: Dobře, takže na MotoGP. Nebojíme se to. Tak jestli jsi připravený, můžeme jít na to. Chceš?
3: No tak jo, můžem.
0: Tak pojď, Fílo, jdem na to. Páteční otázka zní. Jaká byla maximální naměřená rychlost v MotoGP na Masarykově okruhu během loňské Grand Prix? Za A 125 km v hodině, za B 325 km v hodině, nebo za C 425 km v hodině?
3: No, tak těch 425, to už mi přijde na stíhačku nějakou. To Ačko je vlastně nějaký ten kurz takový tý jízdy. A takže je to Bčko, no, asi to vypadá, ne?
0: Bčko? Vypadá to na Bčko?
4: Tak označujeme B.
0: Označíme B.
4: Ještě si to můžeš rozmyslet?
0: Poslední příležitost, když tak změnit.
3: Tak ještě zkusíme pak ty hot news, ale... Bčko.
0: Takže, Fílo, já ti bohužel musím oznámit, že jedeš na MotoGP!
3: To mu říkám smůla.
0: Je to tak, ach jo.
4: Páteční smůla.
0: Ach jo, Fílo jede na MotoGP. No tak jo, gratulujeme. Dva zlatý třídenní lístky, koho vezmeš sebou?
3: Vezmu parťáka.
0: Parťáka,
3: takže.
0: Tak paráda. Tak si to s parťákem užijte, hele, vydrž nám na drátě, vezmeme si od tebe potřebný údaje a gratulujem.
3: Tak jo, super, děkuju.
0: Měj se krásně, čau.
4: Ahoj.
3: Taky, ahoj.
0: To byl Fila, který získal poslední příležitost tady u nás získat dvě zlatý gold vstupenky třídenní na MotoGP. Hezký ráno, pokračujeme dál.
2: Grand Prix České republiky.
1: 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
5: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Takhle zní páteční ráno na fajnu. Bruno Mars. Jo, I just might. Kolik? 21 minut po, já na to špatně hrozně vidím. Po 8 hodině. Jo, jasně, to dává smysl. To nevadí, ale každopádně, ráno na fajnu bude znít takhle. Arlo Parks, Two-Sided. A nebo taky Viz the MC Bish and Honey. Jejich Show Me Love. Co si ale taky pustíme za chvilku, tak to jsou nový songy, protože pátek značí novou hudbu a my se na tu novou hudbu za malý okamžik podíváme. Tak buďte ready, protože vám za chvilku představíme novou hudbu. Je to tak. Morning Boost. Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Co? Ve Smarty svůj herní notebook.
6: Jo. Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
7: Yeah.
6: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
15: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
14: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
15: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
17: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
18: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
19: Fajn Radio.
4: Are you ready?
7: One more. My name is Somber.
19: What up, it's Kehlani.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: Back to the hit.

0: Dobré ráno všem. Dobré ráno taky od songu Arlo Parks Two Sided. Na fajnu. Půl devátý aktuální čas, dámy pánové, vzhledem k tomu, že je pátek. Seven days.
1: Nic.
0: Krutíš hlavou zase, ano. Jako.
1: Já se těším na ty songy.
0: Jo, je pátek, my si pojďme představit nový songy. Jako první, tady máme tohle. Takovej pozitivní song, který má na svědomí Diplo a Cameron Mitcomb. A jmenuje se Would You Still Love Me. Tak nevím, co je zase na tomhle názvu pozitivní, ale zní to pozitivně. Mně se to líbí. Mně se to líbí, je tam takový country nádech, to já mám rád. Co je Wendy? Jakože se směju Liborovi, že je starý a poslouchám country? Jasně. Dobře, další song si pro nás připravil Zayn. Jeho Daydreamin'. By the way, kromě tady toho songu, tak Zayn vydal dneska deluxe verzi alba Konakol. A pozor, má tam dokonce jednu písničku, která se jmenuje Nusrat.
1: Nusrat?
0: Řekni to ještě jednou, jestli to říkáš správně.
1: Počkej, to musíš dát s anglickým přízvukem.
0: Nusrat.
1: Nusrat.
0: Dusrat.
1: Nusrat.
0: Dusrat.
1: Nusrat.
0: A aby to nebylo jenom v anglickém znění, tak pojďme do českých končin. Sofián, jeho Duha. Dobrý. Co Sofián se ti líbí? Jako písnička?
1: Jo.
0: A jinak se ti Sofián líbí?
1: Jo.
0: Jo. Tak tohle se byl New Music Friday. Všechny tyhle songy najdete jako na Spotify nebo Apple Music, anebo třeba brzo u nás playlistu.

와진 별. 내 우주에 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: Coldplay, BTS, jejich My Universe na fajnu, 8:45, aktuální čas. No, já musím říct, že celý náš vesmír je teď momentálně hokej.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji. Fajn.
0: Dámy a pánové, už v sobotu nás čeká epická bitva. Epická bitva dvou týmů, dvou zemí, dvou národů. Česko, Slovensko. Braťa proti braťovi. Chlap proti chlapovi. Hokejka proti hokejce. Kdo vyhraje? To se asi uvidí a pak se to tady následně v rádiu uslyší. No, Wendy, kolik to typuje, že to bude?
2: Já si myslím, že to bude třeba 4-2, 4-3. Pro nás.
0: Jo, dobrý. Se lékl. Já nevím, já třeba 8-2.
2: Ale musím říct, že Slovensko je letos docela silný, protože když se podíváš na tabulku, tak ano. Jsou nad náma. Sice jenom o bod, ale jsou nad náma.
0: No, tak to se brzo změní, protože ještě s náma nehráli, že jo? O se změní. Já tomu věřím. Takže v sobotu 16:20, špatně vidím, zase klasicky 16:20. To pusté, budeme fandit, budeme všichni držet palce. Češi!
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
1: Fajn Radio.
13: Fajn Radio.
1: Instagram.
14: YouTube.
1: TikTok.
14: Co je zrovna teď in.
13: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
13: Jsme fajn.

0: David Guetta, One Republic, jejich I Don't Wanna Wait. My taky nechcem čekat na Andreu Kauskou. A dnes nemusíme, je totiž zpět, je tady, je zpátky, dneska přišla brzo. To znamená to, že my se teď v tuhle chvíli loučíme, Morning Boost je u konce. Probrali jsme spousta věcí, velice důležitá věc, kterou jsme si řekli, že nevýhoda pojídání hodin je velká, žere to čas. Taky jsme si řekli, co nás čeká v sobotu, velký zápas proti Slovensku. Andrea Kauská chce něco říct.
1: Dobré ráno, já bych ráda jenom řekla, že už konečně chápu, proč když po vás vysílám, třeba včera mi přišlo x SMSek, jako ve smyslu toho, je Andrejko, tak jste to stihla dneska na čas, jako vy takhle mě práskáte.
2: Ne.
1: No super, ne. Díky. Ne.
0: Tak díky. Za chvilku a já bych chtěl jenom říct ještě jednu věc, jo. Mně teď přišla SMSka, že nemusím na odpolední směnu do školky, mám volno. Volno, chápete to? Tak já bych to přál každému. A pokud dneska volno nemáte, tak si to volno určitě brzo udělejte, ano?
1: Počkej, my jsme se teď radovali na základě toho, že je hodně dětí nemocných?
0: Ne. Oni prostě jenom zůstali doma, rodiče nechali doma, jo? Jo. Nikdo není nemocný.
2: Šachmat trošku.
0: Všichni jsou zdraví, jak řípy.
1: Jo.
0: Nikdo není nemocný, sakra.
2: Mějte se krásně, krásný čau. Pátek. Čau.
0: Čau.
3: Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Sí.

0: Nemáš čas sledovat hokej?
1: Neboj.
0: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
1: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
0: Nic nám neunikne.
1: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
0: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
1: Fandí s námi.
2: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
11: Google upravil fungování své umělé inteligence. Nově už nerozhoduje počet zpráv, ale hlavně náročnost toho, co po AI chcete. Zatímco krátké úpravy textu limit skoro neovlivní, tak práce s velkými soubory nebo programování ho vyčerpá mnohem rychleji. Přibyl taky novej týdenní limit, který překvapil i část platících uživatelů. Internetem se šíří virální video 22-letý modelky, která uvedla, že si nechala upravit nos, aby její budoucí děti nemuseli řešit stejné komplexy, jako řešila ona. Na sítích se ale okamžitě navalila vlna reakcí, připomínajících to, že plastické operace genetiku opravdu neovlivní. Britská rozhlasová stanice omylem odvysílala zprávu o smrti krále Karla III. Kvůli technické chybě se spustil nouzový režim připravený pro úmrtí panovníka a rádio na chvíli přerušilo vysílání. Stanice se následně omluvila s tím, že šlo o chybu v systému.
1: Fajn.
12: Mrkneme nejdřív na dopravu, opatrně na D1, 144. kilák, trasa Praha, Polsko, je tady neprojezdný levý jízdní pruh, dva osobáky v sobě, takže se určitě zdržíte. Pozor taky v ulicích Zerva za Vivice, Hradišťská, náměstí Hrdinu, Brněnská a Tovární v obci Staré Město, okres Uherské Hradiště, tady je prosím vás velký zdržení. A v ulici 1. máje v Kroměříži hlásíte nehodu dvou osobáků, tak prosím vás opatrně, pomalu a nikam nechvátat.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Music Boost.

0: Jak bych vám to dneska řekla? Ráno je mega zajímavý, nejdřív jsem zaspala, málem jsem nestihla vysílání a potom celým 15-minutovým procesu, kdy jsem musela ze sebe udělat prostě velkou hvězdu během chvilky, jsem zjistila, že jsem vstala o hodinu dřív. Hej lidi, co je dneska za den? Nevím, co je ve vzduchu, dávejte si na to pozor, no a pojďme si to společně nějak užít a hlavně to zvládnout. Za mikrofonem tedy zmatená Andrea a start pátečního Music Boostu. Dáme si nejdřív 5 songů na rozjezd, ať se trošku uklidníme a pak si něco řekneme.
1: Music Boost. Give me five.

Dnešní Gimme 5 na Fajnu uzavřela Edison Ray, její Diet Pepsi. Dáváte si dnešní Music Boost? Pojďme si říct, že dneska je fakt ve vzduchu něco hodně divného. Kromě toho, že jsem teda zaspala, abych pak zjistila, že jsem vstala o hodinu dřív, jak normálně. Pak jsem ale zjistila, díky vám, píšete mi do studia, že se vám to taky občas jako stane. Že ten mozek z nějakého důvodu prostě vyhodnotí, že jste zaspali, přitom jako to není pravda. Nejhorší je na tom, že já mám asi 7 budíků, to znamená, já jsem se prostě probudila, podívala jsem se na čas, říkala jsem si, sakra, jsem v háji, a přitom mi až pak za hodinu zvonily ty budíky. Jo, hele, občas se to stane. No tak kromě tohohle divného rána jsem měla pak ještě divnější jako příchod do práce, protože se vždycky stavím pro nějakou snídani. No a zastavila jsem se ve svém oblíbeném krámku a tam zrovna pán prodavač vysvětloval turistům, co je to bábovka. Snažil se jim prodat bábovku, protože oni byli úplně v šoku z toho tvaru, jako wow, it's amazing, co to je, jako. Takže jsem pak pomáhala tou pánovi vysvětlovat tu bábovku a snažit se těm turistům tu prodat. Jo. Oni si byli dva, koupili si 6 kusů bábovky, skoro vlastně celou, protože z toho byli tak úplně jako vykulený. Přitom taková blbost. Tak jsem vám chtěla říct, že vlastně někdo dneska měl mega radost z naší bábovky a někdo té bábovce dal úplně takovou jinou přidanou hodnotu. To se mi strašně líbí. Takže nevím, co je ve vzduchu, ale je to takový divný den. Ale dějou se hezký věci. Vítej mezi náma, tohle za chvilku bude Kellyn, taky Stein 27.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
14: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
20: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
21: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
22: Fajn rádio.
23: Back to the hits.
22: Fajn.
24: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Dohrávají nám Imagine Dragons, jejich Battler. 6 minut po půl desátý na fajnu. Hele, znáte takový ty vlezlí lidi, kteří se pořád chtějí s nikým objímat a je to fakt otravný, třeba jako mě a spousta dalších? Tak jsme teď zjistili, že sice jsme trapní, vlezlí a pořád někoho objímáme, ano, ve studiu všichni kejvou, jo, je to strašně otravný, ale díky mně, dámy a pánové, jste zdraví, jo, poslouchejte. Dělal se výzkum, zavřelo se 400 lidí a zjistilo se, že ti, kteří se často objímají, jsou zdravější a mají lehčí průběh všech nemocí. To znamená, objímání rovná se taková jako prevence. Já si myslím, že bychom se měli prostě začít všichni objímat. Wendy, ty chceš něco říct?
1: Andrejko, já bych jenom chtěla říct, že někdy jakoby stačí jeden člověk, který ho objímáš, nepotřebuješ objímat od každého, koho potkáš v práci.
0: Ale poslouchej, když budeme zdraví všichni kolektivně, tak to je jako když bych objímala jenom tebe, tak přece jenom ty budeš zdravá.
1: Ale já právě nechci, abys mě objímala.
0: Dobře.
1: Tak, ale jinak tě mám ráda, samozřejmě.
0: Dobře, tak Wendy si koupí paralen a já jdu objímat teda tam, kde o to stojí, no, tady taky nemusím být.

0: Alex Baron, tohle je dnešní páteční music bus na fajnu. Prosím vás, mě zajímá, jaký je důvod, jaký red flag se musí stát na prvním rande, aby už nikdy nebylo druhý. My víme, jaký důvod je nejčastější, jaký je nejzávažnější. Já vám ho za chvilku samozřejmě prozradím, ale mezi tím mi řekněte ty důvody vaše. 724-634-634. Mezi tím trocha sladkosti. Tohle bude Hozier, jeho Too Sweet. Ježiš, já tenhle prostě mužský chraplák, to já můžu, to já prostě žeru. Tak za chvilku. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června. Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
6: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Trénírkárna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trénírkárna.cz.
9: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Fajn rádio.

Humberson na Fajnu, dnešní páteční dopoledne. No a my už víme, co je nejhorší dělat na první schůzce. Co prostě je úplně no-go. Teda aspoň podle vás, jo. Jaký důvod, jaký red flag se musí stát na první schůzce, aby už druhá nikdy nebyla? Píšete tady třeba, když moc mluví o svý ex a když o ní mluví špatně. Když řekne, že má špatný vztah s rodičema. Máme tady taky názor, když začne mluvit o tom, že by chtěl založit rodinu. Taky tady máme názor od vaší oblíbené moderátorky Wendy, když si první dá mlíko a pak až kuličky. To je podle mě úplně ten nejhorší skandál, co se může stát. Ale teď vážně, máme tady podle vědců jeden opravdu nejhorší a nejčastější důvod, kvůli kterýmu se už neopakuje rande. Je to prostě vás sledování displeje. Neustálá kontrola mobilního telefonu. Projíždění si sociálních sítích, odepisování na zprávy. Tohle je podle vědců to nejhorší. To nejhorší pro náš mozek. Žádný kuličky, žádný mlíko, žádná ex, žádná máma. Je to telefon. Takže si to pojďme sakra všichni zvědomit a zapamatovat. Jestli chcete randit, nechte ten telefon doma. Teda takhle. Chlapi, vy ne, abyste zaplatili na ty první schůzce. Až jsme tady ve studiu zjistili, že je důležitý, aby prostě chlap na první schůzce zaplatil. Teď mi samozřejmě všichni budete psát a nepište, já vám neodepíšu. Fajn.

0: bych taky Fireboy, Nico Santos a jejich Buddy. Song, který uzavírá dnešní první hoďku Music Boostu.
1: Máme tady páteček.
0: Tak pokračujem.
2: Fajn. 3 dny. Jeden okruh. Tisíce fanoušků.
3: A rychlost, ze které ti spadne brada. Grand Prix České republiky míří do Brna.
2: A Fajn tě může dostat přímo do prostřed akce.
3: Hrajeme o 3denní vstupenky Gold na MotoGP.
2: Chceš být u největší sportovní události roku?
3: Poslouchej Morning Boost na Fajnu a buď ready.
2: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
11: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
2: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
1: Afghánistán pod vládou Talibánu zrušil minimální věk pro vstup do manželství. Dívky tak mohou být nově provdány už od začátku puberty. V některých případech to může být už od 9 let. Kontroverzi vyvolává i pravidlo, podle kterého může být za souhlas dívky považováno i její mlčení. Organizace na ochranu lidských práv krok ostře kritizují. Las Vegas se chystá v roce 2026 na kontroverzní sportovní akci. Na rozdíl od olympiády bude doping povolený, takže sportovci si budou moct legálně pomoct i zakázanými látkami. Budoucnost filmové ságy Avatar je nejistá. Režisér James Cameron připustil, že počet plánovaných pokračování se ještě může změnit. Jestli vzniknou všechny chystané díly, podle něj rozhodnou hlavně diváci a úspěch dalších filmů.
2: Fine. Music Boost.
3: Music Boost.
12: Music Boost.
3: Andrea Kautzka.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Fine.
0: Hele, představte si, že bych vám teď v tenhle moment do éteru řekla nějakou, já nevím, třeba strašnou událost, která se stala, ale přitom by se nestala a ovlivnila by tak celý národ. Jo, tak takovouhle sílu má prostě rádio. Britský rádio ukázalo dokonce, že se ty síly nebojí a čelí teď kauze. Pohřbili tam takovou významnou osobu, která ale je živá, jo, nikdo neumřel. Ale o tom už za chvilku. To si všechno za chvilku řekneme. Samozřejmě taky Lubrika a náš playlist.
2: Music Boost.
0: Tohle už je Ed Sheeran, jeho Asizam. Na Fajnu, krátce po desátý.

rádio má. Prostě rádia mají velkou sílu. To, co řekneme, může ovlivnit spoustu životů, spoustu názorů, spoustu myšlenek. Proto je důležitý to brát zodpovědně, jo. V Británii se jim to teď trošku vymklo kontrole, protože tam prostě se stala nějaká technická závada v počítači toho rádia. Vypustila se fiktivní informace o tom, že Karl III. Král zemřel. A oni teda museli prostě jet podle těch nouzových jako prohlášení, když zemře král, jak se mají chovat, a prostě toho krále jakoby pohřbili. Prosím vás, král Karel III. I s královnou Kamilou jsou zdraví, živí, nikomu se nic samozřejmě nestalo, ale prostě si celá Británie najednou myslela, že prostě je konec, že prostě tragédie. Takže i takovouhle sílu máme, i tohle se může stát. Jako představte si ten šok těch posluchačů. Člověk si jede autem, čeká vás prostě Ed Sheeran, místo toho najednou ticho a konec monarchie. Ježiš, já to miluju.

0: Houdini, tohle Dua Lipa, dnešní páteční Music Boost. Dáváte si dnešní dopoledne s Fajnem? Za chvilku nás bude čekat další díl Lubriky. Je to skoro už asi 298. díl. Takhle dlouho nás to baví, teda aspoň doufám to. Ale než si to samozřejmě dáme, tak musíme si něco zaspívat. Tohle teď zpívají úplně všichni. Zara Larsson, Midnight Sun. Je to song, který trenduje jak na sockách, tak i ve vašich playlistech, ale samozřejmě i ve společnosti. Opravdu kolem mě ho každej zpívá. A víte, jak jsou tam ty vejšky, no? Tak málo kdo umí zpívat, takže je to spíš jako strašný. A protože je před náma víkend, dáme si víkenda In Your Eyes. Tak za chvilku.
1: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Aiken, možná i Nelly a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Nio. Lístky rozdáváme každý všední den. Fajn.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo!
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragueron.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
20: Fajn Radio.
0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
20: Instagram,
21: YouTube,
20: TikTok,
21: co je zrovna teď in. Fajn.
20: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
21: Jsme fajn. Fajn Radio.
20: CZ.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Největší důkaz dospělosti je, když po sexu nehledáš kalhotky, ale i balgin.

0: Carpenter i Manchild. Dnešní Music Boost, dnešní páteční dopoledne na fajnu. Musím se přiznat k tomu, že jsem velký milovník zmrzliny. Točený kopečko, je úplně jedno, jaká to je, vanilková, čokoládová, pistáciová, prostě všechno to miluju. A mám strašnou radost, že se vlastně, můžete teď říct oficiálně, že je tady už sezona letošní zmrzlin. To znamená, jestli jste to ještě nestihli dneska, krásný počasí, dejte si zmrzlinu. Já nevím proč, možná nějaká nostalgie k dětství, ale vždycky to prostě zvedne náladu. Stejně jako za chvilku Sony Fodera. Think about us. Taky si za chvilku představíme novej single od známého českého interpreta, který já nebudu asi ještě prozrazovat. Nebudu prozrazovat, kdo dneska vydal písničku, ale za chvilku si to pustíme, jo? Tak hoďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swag Live Day.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
9: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
10: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
9: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
10: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Fajn rádio.
3: It's Bruno Mars.
1: I'm Olivia Pete.
4: It's Sabrina Carpenter.
0: Music.
2: Fine.

Rugale, Pretty on Paper. Tohle je song, který si dáváme krátce před 11. na fajnu. Máme tady skvělou záležitost, skvělou zprávu. Sofian Mešveš vydal nový song. Ano, je venku asi 12 hodin, což je prostě před chvilinkou. Nevím, jestli jste stihli to na sockách zaznamenat, jestli ne, tak ještě, že posloucháte dnešní Music Bus, protože to by to nebyla hodná Andrejka, kdyby vám to nepustila, že jo. Dámy a pánové, jmenuje se to Duha. Je to dobrý song, který v půlce jako trošku překvapí, protože má potenciál vždycky být jako, že to zní tak trošku, že to bude pomalý song, pak se to zrychlí, je to takový, je to zajímavý, je to zase trošku něco jiného. Takže Duha, Sofian Mešmeš, premiéra i tady.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Lyže?
5: Happy Sport.
4: Dětské kolo?
5: Happy Sport.
4: Půjčovna?
5: Happy Sport.
4: Servis?
5: Happy Sport.
4: Bazár?
5: Happy Sport.
4: Šťastné dítě?
6: Happy Sport.
4: Happy Sport?
5: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
7: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
1: Fajn Radio. Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
10: Evropský parlament ostře kritizuje kroky vlády Roberta Fica a upozorňuje, že Slovensko může přijít o část evropských peněz. Unie podle europoslanců není automat na finance a očekává dodržování demokratických pravidel, nezávislosti médií i justice. Podle Bruselu jde o dosud nejtvrdší varování směrem ke slovenské vládě.

0: ploché dráhy a pořadatelé počítají i s českým jezdcem jako divokou kartou. Netflix vypouští nový letopisy Narnie od režisérky Barbie a podle informací půjde o jednu z nejdražších produkcí vůbec. V obsazení se má objevit například Meryl Streep a například premiéra je plánovaná první do kin a až potom na Netflix.
1: Fine. Opatrně v Uherském Hradišti, ulice Masarykovo náměstí, hlásí prosím vás nějaký jarmark, takže tady neparkujte, zdržíte se, pojďme se tomu co nejvíc vyhnout. Ulice na Újezdě v obci Rudice, okres Blansko, tady hlásí velkou nehodu, takže je to dočasně uzavřený. No a D1, 201. kilometr, trasa Říkovice, Praha, tak i tady se bohužel bouralo, neprůjezdná zpevněná krajnice.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Music Boost.

Jo, Madonu zase někdo nasklil, ona se pořád musí s někomu obhajovat s něčím. Já bych se jí tady ráda dneska zastala, takže za chvilku si něco o té kauze řekneme. Stejně jako probereme Václava Moravce, který teď rozjel nový vlastní projekt. Václave, jsme pyšní, musíme se na to společně mrknout. Tak o tom třeba s 11. Music Boost. Music Boost.

Fate of Ophelia, tohle je Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. A dnešní fajn. Znáte takový ten pocit, jak se někdy radujete z něčeho, z nějakého konce, že něco prostě končí a pak najednou zjistíte, že ono to třeba pokračuje a ta radost je najednou pryč. Tak tu teď zažijeme. Jestli jste totiž každou neděli ve 12.00 se vztekali na svoje rodiče, že zabrali televizi otázkami Václava Moravce, já mám pro vás velký upozornění. Vztekat se budete znovu. Byla taková menší pauza, Václav Moravec po 21 letech z České televize odešel kvůli velkým sporům, no a teď oznámil velký návrat. Jedná se o vlastní projekt, bude to nová platforma Moravec.cz, tam si s předplatným budete moct zakoupit pořad, který se jmenuje Poledne s Moravcem. V neděli ve 12.00. Starší se radují, mladší budou trpět. Jo, tak jenom ať jste na to připravený a tu krutou realitu, že žádný PlayStation dneska mluví Vašek.

0: Dohrává Eva Max, Spotify. Dáváte si 7 minutek do 11:30 s Fajnem? Říkala jsem si, že bychom se mohli s tím víkendem nějak navzájem inspirovat. Máte nějaký special plány? Jedete nějakou akci, na kterou bychom se navzájem mohli pozvat? 724-634-634. Jaký bude váš víkend? Dejte mi o tom vědět. Třeba tam najdeme něco, co by mě mohlo zaujmout, co by mohlo třeba zaujmout někoho jiného, jo? A mezi tím... Mezi tím tanečník, taky zpěvák Jimin a jeho Hu.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: To chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
10: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
11: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
10: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
11: Více na pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
12: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
13: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Fajn Rádio.

Jimmy Neil Who na Fajnu, 3 minutky po 11:30. Přišlo se na to, že prostě v dnešní době se nikomu nechce tancovat. Že prostě vyhrává rock nad taneční hudbou. A já si myslím, že je to škoda. A hlavně si myslím, že je to velká blbost. Hejtři dokonce teď tvrdí, že taneční hudba, hlavně od Madony, je prý v dnešní době mrtvá a měla by si Madona dát důchod. A měl by si dát důchod každý, kdo tvrdí, že taneční hudba má ještě v dnešní době nějaký svoje místo. Královna popu, 67 let, Madona se na svém Instagramu k tomuhle celému, k téhle kauze vyjádřila a sdělila, v létě budu mít venku nový album. Já ji miluju. Já si stejně jako Madonna nemyslím, že taneční hudba je mrtvá. Naopak si myslím, že naší povinností je to trošku zvednout, protože prostě to k tomu patří, tanec, hudba, Mamma Mia, ještě aby jsme jako netancovali, kam bychom to jako společnost dotáhli. A líbí se mi, že Madonna vlastně na ty hejty reaguje prostě pozitivně. Prostě OK, chcete, abych šla do důchodu? Tady máte nový album. Prostě geniální i v roce 26.

0: to taky Johnny Turn Lights Off na fajnu. Ještě chvilku máme ten music boostiček. Nevím, proč to říkám zrovna já, která nesnáší zdrobněliny. Je to fakt jedna jako z věcí, kterou u lidí nesnáším, když říkají, daj si knedlíček, košíček, no, takže music boostiček. Nevím, co mi se dneska úplně spadlo na hlavu. Každopádně za chvilku stihneme ještě třeba tenhle song. All Time Low, taky Black Beard, Monsters. Máme posledních 15 hodin, tak to pojďme pořádně nakopat. Pojďme si ten pátek sakra pořádně užít. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma a k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
11: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
12: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
13: Fajn rádio.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.

No, tak to by asi stačilo, ne? To bylo všechno. No víc toho tady pro vás nemám. Protože už se blíží 12. hodina, přesně za 5 minut, to znamená, já musím rychle odejít, nechat mikrofon zase někomu dalšímu, bude tady Kristýnka, jako vždycky od 12 až do 3, tak si tady pokračujte s fajnem, užijte si krásný den, panebože, to je tak krásný den venku, sakra lidi, to bude víkend, no panečku, pojďte si to pořádně užít, odpočinout si, něco zažít, ať ten start nového pracovního týdne je prostě zase nabitý, jo, já se na vás samozřejmě budu těšit, teď si ale pojďme užít víkend. No a slyšíme se v pondělí. Po víkendu budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn. Music Boost.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
7: Fajn Rádio. Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
9: V Afghánistánu ovládaném Talibánem nově neplatí žádný minimální věk pro uzavření manželství. Dívky tak mohou být provdány už po začátku puberty, někdy i kolem 9 let. Velkou kritiku vyvolalo také pravidlo, že za souhlas dívky může být považováno i její ticho. Organizace bojující za lidská práva rozhodnutí odsuzují. Las Vegas se po roce 2026 stane dějištěm kontroverzních Enhanced Games. Na rozdíl od olympiády tady bude doping povolený, takže sportovci budou moci legálně používat látky podporující výkon. Zatímco organizátoři mluví o překonávání lidských limitů, kritici upozorňují na zdravotní rizika a narušení férovosti sportu. Budoucnost filmové série Avatar zatím zůstává otevřená. Režisér James Cameron připustil, že počet pokračování se ještě může upravit. Podle něj bude záležet hlavně na tom, jak diváci přijmou další filmy a jak úspěšné budou v kinech.
10: Fajn. Máte zbaleno v hlavě už prosluněný víkend a odpočítáváte už jenom zbytky času v práci, abyste mohli konečně vypadnout z města. Tak si před nastartováním, prosím vás, radši dejte nějaký meditační cvičení, protože to, jak je hezky, znamená jediný. Všichni pojedou někam ven z města, takže můžete očekávat zácpy, od jednice ani nemluvím. Kromě jiných řidičů vám ale problémy může dělat trošku i příroda. Pokud totiž plánujete například cestu přes Cvikov na Českolipsku, tak tam neřešíte jenom klasické zdržení, ale taky kompletní uzavírku kvůli sesuvu kamení ze skály. Jasně, chápu, přes jaro se opravuje kde co může, ale nečekala bych, že se tam bude hrát úplně Indiana Jones a vyhýbat se padajícím balvanům, takže bacha, omezení tam navíc má platit až do konce června. Zkrátka a dobře, pokud dneska vyrážíte na cesty, obrňte se trpělivostí, objíždějte uzavírky, dávejte bacha na padající skály, ostatní řidiče a hlavně nenechte si zkazit pátek.
7: Fajn.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Krásný páteční odpoledne, ježiš, vy ani nevíte, jak ráda jsem, že konečně můžu říct, že je pátek. To je tak nádherný říkat vám krásný páteční odpoledne. Já vás vítám, tohle je náš společný warm-up, poslední v tomhle týdnu, já jsem Kristýna, čeká nás 3 hodky, top playlistů, top témat, ale pojďme to rovnou odpálit. Jedním z mých oblíbených songů, tohle je Kelin, Sofian Match Match a jejich Pistácie. Tak si to pojďme udělat hezký, právě teď na Fajnu.
11: Oh!

DJOI ho End of Beginning. To je takový perfektní soundtrack, když chcete u oběda předstírat, že jste hlavní postava nějakého filmu. Taky máte pocit, že za ten týden už vám z toho všeho schonu, práce, školy zase odumřelo pár mozkových buněk? Já pro vás mám zaručený vědecký recept, jak je dostat zpátky, ale upřímně, není to vůbec zadarmo. Podle nových studií, totiž prej zase, jo, je to nějaká studie, stačí sedět 2 hodiny v absolutním tichu, aby mozek začal regenerovat a tvořit nový buňky pro paměť a soustředění. Ale stop, 2 hodiny, víte, kolik to je? 2 hodiny v tichu? To si podle mě už dneska skoro neumíme představit. Já třeba osobně odmítám dojít do obchodu, který mám doslova 10 minut od baráku, bez sluchátek v uších, protože bez soundtracku by mě prostě ta realita venku nebavila, já bych to nevydržela. 120 minut bez scrollování, bez TikToku, bez hudby, prostě v absolutním tichu. Vědci tomu možná říkají self-care, já tomu říkám sebepoškozování. Kdo by si to dobrovolně dělal? Mě ale zajímá, jestli ve vašem životě je vůbec nějaká aktivita, u který to ticho vyloženě potřebujete. Jakože u toho musíte mít 100% klid, jinak jste nepříčetný. Já to nezvládám, já prostě v tichu vidím i barvy po 15 minutách, ale vy mi napište, jestli někdy ticho potřebujete. 724-634-634, to je to číslo, pište mi a nás mezi tím čeká další song. Loi a její Red Eye, právě teď na Fajnu.

0: vám v hlavě zůstane celý den, takže jsem vás nemohla ochudit ani o ten závěrečný Nico Santos a jeho song Number One. Právě dohrál na Fajnu a já jsem se vás ptala, jestli je ale nějaký moment, kdy fakt potřebujete ticho, kdy vypínáte, stišujete hudbu. Michal napsal, že třeba když parkuje a potřebuje se soustředit, a to si myslím, že vlastně dělá spousta z nás, já se přiznám, dělám to taky, nebo když na silnici udělám nějakou blbost, tak pak jenom vždycky stiším to rádio a jsem jako je, upsík, takže jo, tohle chápu. No a Markétka tam mi zase doporučila, ať se vydám do lesa, že tam je to úžasný relax a to ticho mám, ale já ticho nevyhledávám, já naopak, to vidím dneska na nějakou party, takže i nás tady čekají další party songy. Budeme mít třeba Pink Panthers, Zaru Larson, Stateside. Už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Yo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
10: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Hej, už máš řidičák?
12: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
11: Fakt?
12: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Už zase nejde internet.
15: A Wi-Fi je pomalá.
14: Ne.
16: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
15: Yes!
17: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
15: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
16: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
19: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
20: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
21: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
22: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
21: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
22: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
23: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
24: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
23: A tak to bude drahé.
24: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
25: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
26: Fajn Radio.

Fodor a Crystal a jejich song My Loving. Zase jsme to trošku rozproudili na fajnou. Pokud máte pocit, že ten čas dneska vůbec neutíká, tak jak zpívá Madonna, už jenom odpočítáváte minuty, než skončíte v práci, hodíte se do gala a vyrazíte na gauč. Čekali jste, že řeknu na party, co? No, ale bacha, klubová kultura totiž prej umírá a lidi místo na party radši zalezou na gauč a dají si self-care pátek. Jenže popová královna Madonna, kterou slyšíte v pozadí, se tomuhle vzepřela a tvrdí, že jenom v klubech hrajou špatný písničky. Madonna totiž na léto ohlásila oficiálně pokračování svý legendární desky Confessions on the Dance Floor, ze který je i tenhle hit. No a na internetu se teda strhla mela, protože některý lidi říkají, že Madonna tím zaútočila na zpěvačku Charlie XCX, která na svý desce zase zpívá, že prej právě klubová scéna je mrtvá a teď je čas na rok. Ale Madonna tvrdí, ne, pop nikdy neumře a proto nám přinese tu novou desku. No já myslím, že se máme na co těšit, myslím si, že to bude letní hit, ale pojďme se hodit do té správné party nálady. Dneska nechci, abyste zůstali na gauči, dneska bude hezky, takže potřebuju vědět, jaký songy, jaká je ta jedna písnička, kterou když DJ v klubu pustí, tak vás okamžitě dostane na parket, okamžitě zapomenete na slušný vychování, když to takhle hezky řeknu, jo? Zapomenete na všechny správný chování, zahodíte drink a běžíte na parket. Napište mi, jaký song vás zaručeně roztancuje. 724-634-634, to je to číslo a možná si pak nějaký z těch songů dáme, kdo ví, pátek, můžou se porušovat pravidla. Napište mi to na 724-634-634 a mezi tím si dáme Damiano Davida a jeho Born with a Broken Heart.

0: Young Blood nám doručil takový terapeutický okénko na páteční odpoledne, protože při songu Hello, Heaven, Hello jste zaručeně mohli vyřvat veškeré emoce. Já jsem se ale ptala takhle při pátku 12.42, jaký je song, který vás zaručeně dostane na parket. Přišlo víc odpovědí, tady Niko psal třeba, že DJ Tiesto, jakýkoliv song od něj, pak tady byl song od Robina Zuta, ale víte, na čem jste se nejvíc shodli? Kellyn. Je to Kellyn Hannah Montana, protože za něj se tady přimluvil Michal a taky Klára. Takže dvě jména, to je vítězný song, který si dáme za chviličku. Jo, abyste věděli, o co jde, už se na to nalaďte, připravte si ten parket, nebo si udělejte parket z kanclu, je mi to jedno. Kellyn Hannah Montana, už za chvíli na fajnu.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
9: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
10: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
9: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
10: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Vytáhni Jendu!
13: Co říkáš? Výtahy jedna?
12: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
13: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
12: Povídám, vytáhni Jendu!
13: No jo, výtahy jedna!
14: Teď my už máme výtahy jedna.
13: Jendo?
15: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna.
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
17: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
18: Fajn Rádio.

Rozproudili jsme energii pátečního odpoledne s Rayem Daltonem a jeho songem Blood Running. Jak moc jste kreativní, když jde o výmluvy? To mě zajímá. Protože podle mě je vždycky důležitý umět se ze všeho dobře vymluvit. A to teď předvedl mistrovsky jeden týpek v Americe ve vězení. Ten by za to podle mě měl dostat zlatou olympijskou medaili, protože si odpikával doživotní trest, ale pak se tak nějak jako stalo, ani nevím vlastně proč, že v nemocnici na pár minut klinicky umřel, než ho doktoři zase nahodili zpátky. To není moc vtipný, ale ten celý příběh jako je vtipný, protože on se pak probral. A první, co udělal, bylo, že zašel za právníkem a podal žalobu, že když má teď jakoby po smrti, tak by mu měli ten doživotní trest zrušit, protože prostě reálně umřel. Soud mu to teda nakonec neuznal, pojďme si to říct, a poslali ho zpátky do cely, protože podle zákona furt dejchá, což je pravda, ale podle mě je to naprosto kreativní způsob a jako musím říct, že cením. A myslím si, že je to i takový znamení pro nás všechny. Prostě teď je zkouškový, všichni jsme nešťastní nad skriptama, učení, maturity, takže pokud tenhle týpek dokázal takhle argumentovat, aby nemusel sedět, tak vy stoprocentně dokážete vymyslet nějakou výmluvu, proč se v pátek odpoledne neučit a místo toho vyrazit někam do města. Tak už vymýšlejte a mezi tím další song Harry Styles, American Girls.

0: zase jsme trošku zrychlili tempo se Safouke s jejich songem Elevate tady na Fajnu za minutku a tak už ne, už je 1 hodina odpoledne, to znamená, že pokračujeme dál, jenom vás čekají zprávy, doprava a pak další songy, tak nikam neodcházejte, zůstaňte na Fajnu.
1: Když jsi byl na základce, hrál ve sluchátkách Akon, možná i Nelly a možná první YouTube playlist. A teď si představ, že ho vidíš naživo. 27. května v O2 aréně spolu s Nio. Lístky rozdáváme každý všední den.
2: Fine. Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál byly na limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. května. Kaufland.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co? Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+. Plus.
6: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
8: Evropský parlament tvrdě zpochybňuje kroky kabinetu Roberta Fica a varuje, že Slovensko může přijít o část evropských dotací. Europoslanci připomínají, že Unie není bankomat na peníze a očekává respekt k demokratickým principům, nezávislým médiím i fungující justici. Podle Bruselu jde zatím o nejostřejší upozornění směrem ke slovenské vládě. Už zítra pražský stadion Markéta přivítá jubilejní 30. ročník české zastávky Speedway Grand Prix. Na startu se představí světová špička ploché dráhy a organizátoři zároveň počítají i s českým závodníkem na divokou kartu. Netflix chystá nové zpracování Narnie od režisérky Barbie a podle dostupných informací půjde o jednu z vůbec nejdražších produkcí studia. V hereckém obsazení by se měla objevit třeba Meryl Streep. Premiéra je navíc naplánovaná nejdřív do kin a teprve potom dorazí během příštího roku na Netflix.
9: Fajn.
10: Pokud už sedíte v autě, v hlavě vám hraje víkendový režim a plánujete bleskový únik z města, mám pro vás rychlej přehled míst, kde to ale tak rychlej únik nebude. Protože kromě severu Čech, o kterém už jsme se bavili, že tam padají kameny ze skály ve stylu Indiana Jones, si dejte velký pozor i na Zlínsku. V obcích Boršice nebo Slavkov se totiž chystá čištění uličních pustí a silničáři tam slibují takzvanou pomalu jedoucí trať. Což v překladu do pátečního jazyka znamená, že se tam prostě zaseknete rychlostí šneka. A třešnička na závěr v Děčíně v ulici Kamenická se kope plynovod. Tohle omezení tam má navíc strašit až do konce července, takže pokud tudy jezdíte domů, rovnou si tam udělejte trvalý pobyt. Ale znáte to, prostě objíždějte všechny překážky, jezděte opatrně, nohu z plynu, jo, v pohodě.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Krásný páteční odpoledne, já vás vítám u naší další společné hoďky. Tady Warm Up se mnou s Kristý a čekají nás další top songy, protože to rozjedeme třeba s Becky Hill, Davidem Guettou a jejich hitem Remember. To je taková emoční nálož, která je ale zabalená do party vibe, takže se máte na co těšit, pojďme to odpálit, na nic nečekáme.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Potřebuji, abyste si teď všichni vyndali kalendáře a zapsali si sobota 16.20. Všichni na jednom místě u televize. Nachystejte si pivo, dresy, co potřebujete, protože nás čeká vyhrocený zápas. Hrajeme se Slovenskem. Češi na mistrovství světa versus Slovensko. Jsou to naši sousedi a nalijme si čistýho vína. Tohle bude brutální zkouška pro naše nervy, protože Slováci jsou zatím naprosto k nezastavení. Na turnaji vyhráli úplně všechny zápasy. Včera s přehledem smázli Dány 5-1. No a vezou se na vítězný vlně, zatímco my jsme bojovali i s těma, co nebyli favoriti a měli jsme s nima problém. Navíc, když se podíváte na tabulku naší skupiny, tak pohled na ní nás teď Čechy trošku pálí v očích. Slovensko je na druhém místě před náma a my na třetím. Ztrácíme teda jenom bod, ale zítra to může rozhodnout. Nejde jenom o tu sousedskou prestiž, ale o extrémně důležitý body v tabulce. Takže zítra odpoledne ideální čas ukázat, že to umíme vyhrát. Vy buďte u toho, zapište si to do diářů, máte se na co těšit.
0: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

0: emoční nálož od Miley Cyrus s jejím songem End of the World. Právě teď dohrává na Fajnu 13.22 pátek a venku je nádherný počasí, takový, že to vyloženě říká, běžte někam ven. Pořádně si užijte víkend, pokud ještě nemáte plány, tak si nějaký udělejte. A já si myslím, že po téhle emoční náloži si ale trošku zasloužíme to vyléčit. A jak jinak, než nějakým pořádným beatem, nějakým nahypeným songem. Ta Sia a jejich Beautiful People. Tohle si dáme za chviličku. Pojďme to trošku převést do té pozitivní nálady, jo? Tak už za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. 3 dny. 1 okruh. 1000 fanoušků.
2: A rychlost, ze které ti spadne brada.

0: Chceš být u největší sportovní události roku?
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu a buď ready.
0: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
9: Levels. Fajn rádio.

Imagine Dragons a jejich song Enemy. Taková písnička, která zní, jak kdybyste se právě rvali s vnitřníma démonama na fajnou odpoledne. A já se ptám, kontrolujete v supermarketech pořád něco kupujete? Protože po tomhle příběhu z Austrálie slibuju, že už to dělat budete a bez kontroly a pořádné inspekce nekoupíte ani blbej salát. Jeden pár v Austrálii si totiž chtěl udělat fancy večeři, chtěli si to udělat hezký, koupili luxusní drahý stejky, no a k tomu balený salát. Jenže uvnitř toho totálně zataveného plastového pytlíku na ně s naprostým klidem v chillu čuměla regulérní živá zelená žába, která byla velká jako dlaň. Přežila celou cestu přes půlku Austrálie, protože v tom pytlíku byly dírky na vzduch. No a teď si představte ten spolubydlící, který ten balíček rozbaloval, tak ten úplně v pohodě, protože Australani jsou asi vyrobený z jiného těsta, oni jsou zvyklí na takovéhle věci, tak říká, kámo, mám salátu žábu. A kdyby to byla běžná věc, já bych teda asi umřela, potom bych vyhodila celý ten pytlík z okna. Jo, chápu, žabí stehínka jsou vyhlášená delikatesa, ale dostat je jako bonus zdarma ke stejku, to je trošku bizar. No ale když jsme u té exotiky, mě to přivádí k tomuhle tématu, jakou nejdivnější potvoru, jaký nejdivnější zvíře jste kdy snědli a ochutnali, jestli to byl smažený hmyz na dovolený v Austrálii, fuj, chobotnice, šneci, nebo právě ty žabí stehínka. Co takhle divného, specifického jste kdy jedli? Pište na 724634634 a mezi tím další song. Dominik Fajk a jeho White Keys.

0: Miles Smith se songem Nice to Meet You a v téhle sonze byl takhle při pátečním odpoledni velice důležitý vzkaz. Tenhle život není na pořád, můžem tancovat celou noc, takže já vám doporučuji, běžte dneska někam tancovat, jo? Takový malej tip ode mě. No a já jsem se vás ptala, jestli jste někdy snědli něco fakt divného, nějaký divný zvíře, tak mi přišla zpráva. V Chorvatsku jsem snědl chobotnici, výborně udělanou, a pak při závodech jsem měl několikrát cvrčky pražený. Byla to výborná věc. Mně se tomu moc nechce věřit. Cvrčky by do mě nikdo nedostal, ale good for you. Dobře, že vám to chutná, prej to má bílkoviny. Denča psala, že zkusila salámy z losa, soba a z velryby. Že to dostala jako dárek z cest, snědla to, ale už nechce. Chápu, nedala bych si ani jedno mě neláká. Ale děkuju vám moc za zprávy. Proti gustu žádnej disputát. My jdem za chvíli na další songy. Čeká nás třeba Jonas Blue, Jack and Jack a jejich Rise, tak zůstaňte na fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde
8: od lesa, koupí auto od Esa.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Fajn Radio. Instagram,
3: YouTube,
19: TikTok,
3: co je zrovna teď in
10: Fine Radio.
19: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme Fine.

MC, Beast a taky Hany se spojili, aby vám doručili v pátek odpoledne tenhle song At The Party. Taková písnička, která se hodí, když sice nemůžete být fyzicky někde na party, ale dáváte si partošku prostě v kanclu. Páteční odpoledne. Já chci, abyste si představili, že se s váma po měsících nebo letech randění rozejde vaše polovačka. A teď vám nechci ublížit, jenom potřebuji, abyste si to představili. A místo klasického brečení, vracení mikin, vracení věcí, blokování na Instagramu, vás k tomu čeká ale finanční odměna. Slyšeli jste už někdy o takzvaném odstupném za rozchod? To je teď trend v Číně, kde někteří muži platí svým bejvalkám takzvaný break-up fee. To znamená prostě poplatek za rozchod, jakože regulární cash za to, že jste s někým ukončili vztah. Má to být vlastně bolestný a projev za všechen ten čas, energii, emocionální investice, který ta holka do toho vztahu dala. Na sociálních sítích se teď samozřejmě všichni hádáme, jestli je to fair nebo jestli je to úlet. Mně to přijde jako takový dobrý finanční tunel. Ale jestli se tenhle trend dostane někdy i k nám, tak to pro spoustu kluků bude vlastně asi jako levnější zůstat v toxickém vztahu, než z něj odejít, protože prostě by se možná nedoplatili, protože najednou, abyste spořili i na případný rozchodový leasingy. No uvidíme, jestli se to někdy k nám dostane, já vlastně doufám, že ne, ale zajímavý tip z Číny. Na nás čeká další song. Adéla, tahle slovenská ikona a její song KGB. Právě teď na Fajnu.

0: Jestli Taylor Swift něco umí, tak jsou to songy, které vám dávají pocit, jako byste byli hlavní postava v nějakém filmu. Tohle byla Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Za dvě minutky ani ne, máme další hoďku před sebou. Budou dvě hodiny odpoledne. Tohle neznamená, že končíme. Právě naopak, my jedeme dál. Ale dáme si předtím zprávy a pak už zase další songy. Náš top playlist už za chvilku, tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Fajn Rádio.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Google upravil pravidla fungování své AI Gemini. Nově už není hlavní počet zpráv, ale spíš to, jak složité úkoly po umělé inteligenci chcete. Jednoduché úpravy textu limit skoro nespotřebují. Zatímco práce s rozsáhlými soubory a nebo programování ho dokáže vyčerpat mnohem rychleji. Přidal se navíc i nový týdenní limit, který zaskočil část předplatitelů. Na internetu se šíří virální video 22-leté modelky Sherry Vandersloot, která uvedla, že si nechala upravit nos kvůli tomu, aby její děti jednou nemusely řešit stejné nejistoty jako ona. Na sociálních sítích se ale rychle objevily komentáře připomínající, že plastické operace genetické vlastnosti nezmění. Jedna z britských rozhlasových stanic omylem odvysílala zprávu o úmrtí krále Karla III. Kvůli technické závadě se totiž spustil krizový režim, připravený pro případ smrti panovníka, a rádio na krátkou dobu přerušilo vysílání. Stanice se následně posluchačům omluvila a vysvětlila, že šlo o chybu systému.
0: Fajn.
3: Krásný páteční odpoledne, to je taková radost moc to opakovat, že je pátek. Tohle je form fajn warm up, ladíme už třetí společnou hoďku se mnou s Kristý a já vám vyvěštím velký špatný, ne kecám, velký dobrý, protože je pátek a čekají nás top songy a o věštění si taky něco povíme, ale až za chvíli, pojďme to podpálit hned nějakým nabitým bangrem. Purple Disco Machine a taky Kangs Substitution, právě teď na fajnu.

0: Depa a song, který zní sice jako pohlazení, ale ve skutečnosti se nám zpívá o rozchodu a je to vlastně hrozně smutný. Tak tím se nebudeme dlouho zdržovat. Dua Lipa, These Walls, ale krásný song odpoledne na fajnu. A já se ptám, jestli taky občas ujíždíte na horoskopech, necháváte si od kámošek třeba vykládat tarot, nebo doma pálíte šalvěj, nabijíte krystaly při úplníku, aby se vás drželo štěstí. Jo, vesmírné síly jsou fajn věc, ale jedna ženská z Přerovska teď kvůli nim zažila takovýto klasický.
1: To není normální, protože tady vidím velký špatný.
0: Tahle paní totiž na sociálních sítích naletěla podvodníkovi, který nabízel duchovní služby a rituály hojnosti. Já teda nevím, co je rituál hojnosti, jo, ale zní to hrozně. A hlavně ta hojnost se teda reálně dostavila akorát trošku v jiný podobě. A pro něj, rozhodně ne pro tu paní, protože tahle ženská mu za výklady karet a magický rituály poslala během několika měsíců regulární milion korun. Dokonce i ve chvíli, kdy začala mít pochybnosti, se stejně nechala ukecat. To my ženský prostě děláme, jo? Necháme se ukecat. A než jí došlo, že ty peníze tady ten kouzelník vyčaroval na dobro sám sobě, tak už bylo bohužel pozdě. Já vím, manifestovat peníze je teď trendy, ale poslat někomu mega milion korun, abych zbohatla, to ta matematika trošku nematematikuje. Bych řekla, že tam ta rovnice jako nevychází. Výklady karet jsou celkově hodně kontroverzní téma. Já nevím, jestli na to věříte nebo ne, ale tak jsem si řekla, že mě zajímalo, jestli někdy někomu z vás karty vyložily pravdu. Něco, co se opravdu stalo. To mi napište, to mě zajímá. Musíme to tady vědět, jo, takový vědecký experiment. Jestli vám někdy kartářka nebo kdokoliv vyložil něco, co se pak opravdu stalo. 724-634-634. Klidně mi to napište na WhatsApp do zpráv nebo i nahrajte hlasovku. Ale hlavně mi dejte vědět. A nás čeká další song. Rue Gale a její Pretty on Paper. Právě teď, na fajnu.

jeho Medu za tenhle song vás musel totálně rozjet, protože mě rozjel. Já jsem se musela zvednout ze židle. Tak doufám, že vy taky. 14.21, páteček odpoledne. A my jsme řešili, jestli se vám někdy podařilo, že vám vyložili karty a opravdu se to stalo. Tak přišla zpráva. Mně karty předpověděly, že mi umře babička, ale zdědím hodně peněz. A hned další týden mi umřela teta a nic jsem nezdědila. Tak to bylo těsný. A to samozřejmě nás mrzí, to s tou tetou, ale já si myslím, že je škoda, že to nevyšlo naopak, že by vyšla jenom ta druhá půlka té věžby, jenom zdědit ty peníze. To by určitě bylo lepší. Pak taky tady píše Peggy, že kartářka mu řekla, že je pravděpodobnější, že založí požár než rodinu. A že už prej zapálil roletu a okno i s kobercem. No tak bacha, Peggy, vůbec se nepřibližuj k žádnému ohni, zapalovače do ruky určitě ne. A pak píše ještě Michal, že mu věštili, že jestli se nebude učit, bude muset jít na zedníka. No a dneska pracuje jenom proto, aby si zedníka vůbec mohl dovolit. To je real, že jo, protože dneska řemesla, to je drahý. Já vám moc děkuju za zprávy, ukázalo se, že ty věštby možná

0: někdy fungují, ale víte co? Nejvíc funguje dobrý songy. Takže za chvíli Leony, Don't Worry, tady na Fajnu.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
12: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
13: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
12: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
13: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
18: Fajn Rádio.

BTS donesli dávku pohodový energie s tímhle songem Swim. Pátek odpoledne a my jedem dál. Jestli máte v plánu o víkendu trošku řešit, zlobit, znáte to, jo? Pátek nabízí se to, hezký víkend, trošku si vyhodit z kopítka, jak se říká po staru, jak by řekla moje máma možná, tak se vám bude 100% hodit tahle informace. Já pro vás totiž mám zaručený recept, jak proplout životem, můžete si dělat, co chcete a ještě si zajistíte stejně místo v nebi, i kdybyste dělali dneska fakt něco pekelného. Na Floridě totiž policie zatkla manželský pár, který stovkám lidí úspěšně prodával takzvaný zlatý lístky do nebe. Jo, prostě Golden VIP Pass. Jeden stál prej v aukci pouhých $100, pouhých, jo. A měl vám zaručit instantní průchod nebeskou bránou, ať už jste provedli cokoliv. Když se pak policajti těchto dvou lidí ptali, kde k těm lístkům vůbec přišli, dostali na to tu nejvíc crazy odpověď. Kde byste řekli, že se tak asi berou VIP lístky do nebe? No tak tenhle pár řekl, že je našel za jedním fast foodem, někde prostě na zemi. Je to podivný, takže aby toho nebylo málo, jo, ještě tam při tom zatýkání u nich policie našla hromadu drog, překvapivě, a taky jako třešničku na dortu jednoho živýho malýho aligátora. Rostomilý. No a já si myslím, že tohle je jenom poučení pro vás, jo, na víkend, pokud by za váma dneska někdo došel s tím, že za rohem vám dá spásu duše nebo lístky do ráje, radši bleskově utíkejte, okamžitě pryč. Já si teda myslím, že u nás v Česku není moc pravděpodobný, že by měl v kapse kousavýho aligátora, ale může tam mít něco jiného. Krysu, potkana, co vy víte? Prostě si dávejte bacha, jestli vám někdo nabídne spásu duše za rohem fast foodu v jednu ráno. Nebrat. Radši si s náma připejte společně s Kellynem a jeho songem Santé. Tak na vaše zdraví, užívejte pátek.

0: Páteční odpoledne vám zpříjemnil Kamarád se svým takovým dobře naladěným songem Hug Yourself. Právě na Fajnu 14.41 je 22. května a já jsem se dočetla, že zítra 23. května je světový den želviček. To je mega roztomilý. Tak jsem si říkala, že bych vám tak jako hodila tip, co dělat o víkendu, protože už jsem vám vnucovala, že máte jít někam na párty, ale je dobrý jít i do přírody, že znáte to. No stres, hlavně do přírody. Tak můžete vyrazit i do zoo, to je taková koncentrovaná příroda ve městě, ale tak dobrý tip, bude hezký, podle mě ideální výlet. Takže to máte ode mě jako tip na víkend a my si dáme další songy. Jizu, Zayn, Eyes Closed, nebo taky Naked a Portugal The Man a jejich Glide. Už za chvilku na Fajnu všechno, emoce, vibe, party, tohle všechno už za chvilku. We got that hit.
1: Fajn. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
4: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
5: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
4: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
5: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
4: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Fajn Radio.
9: I'm Lil Weepy. It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fine.

Hit Portugal The Man a jejich Glide. Trošku jsme zase sklidnili tu atmosféru takhle při pátku, protože se musíme se mnou rozloučit. Je 14.52, vy víte, že to znamená, že já vás opouštím. Náš fajn warm-up je u konce, ale já doufám, že jste to užili stejně jako já, že jste naladěný na ten pátek stejně jako já, že to dneska rozjedete, budete zlobit pořádně, jo? Ale opatrně, poučení z dneška plyne, že si od nikoho neberte nic, co vám bude nabízet, ať už to bude lístek do nebe, že vám vyloží budoucnost, nebo něco takového, prostě si nic neberte, jo, ani žádný látky, opatrně, a my si dáme na rozloučenou ještě jeden song, který je pořádně party věc. Tame Impala, Genie, Dracula. To je takový ten příchod na tu party, nebo pak odchod pozdě v noci. Ať už tak, nebo tak, užijte si to, mějte krásný slunečný víkend, já se na vás budu těšit zase v pondělí. Takže bye babes!

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Fajn Radio. Jsme online.
13: Online.
14: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
15: 15 hodin, jsou tady čerstvé zprávy.
16: V Afghánistánu ovládaném Talibánem nově neplatí žádný minimální věk pro uzavření manželství. Dívky tak mohou být provdány už po začátku puberty, někdy i kolem 9 let. Velkou kritiku vyvolalo také pravidlo, že za souhlas dívky může být považováno i její ticho. Organizace bojující za lidská práva rozhodnutí odsuzují. Las Vegas se po roce 2026 stane dějištěm kontroverzních Enhanced Games. Na rozdíl od olympiády tady bude doping povolený, takže sportovci budou moci legálně používat látky podporující výkon. Zatímco organizátoři mluví o překonávání lidských limitů, kritici upozorňují na zdravotní rizika a narušení férovosti sportu. Budoucnost filmové série Avatar zatím zůstává otevřená. Režisér James Cameron připustil, že počet pokračování se ještě může upravit. Podle něj bude záležet hlavně na tom, jak diváci přijmou další filmy a jak úspěšné budou v kinech.
15: Fajn. Pojďme se ještě podívat, kde to nejezdí, kde se bourá. Ulici k Barrandovu, neprůjezdný pravý jízdní pruh, pozor na dvě auta, co to do sebe narvala ve směru z centra. Další věc, co je provar, tak to je Kolín, tam je auto, tam nevím, kde ta nehoda je. Jo, ulice u křižovatky, dvě auta v sobě, pozor na to. Celkově, buďte opatrný, protože mě nebaví tohleto hlásit, radši bych hrál nějakou dobrou music. A taky, že budu.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
18: Skokin.
15: Pátek bláznů svátek a já zdravím všechny, kteří už blázní a těší se, až skončí šichtu a nebudou dělat vůbec nic. Jenom chillout, jenom sluníčko, jenom home, takzvaně pohodinda. K tomu taky playlist, který bude hodně těžce v pohodě. Třeba Somber, Back to Friends, tím to vykopnem.
19: Fine Drive.

0: guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo, Good For You. Tohle je fajn, taky doufám, že Good For You. Obzvlášť, pokud jste hlavy děraví, jako jsem já. Normálně dneska jsem málem nestihl vysílání, protože jsem nemohl najít svoje klíče. Já jsem si uvědomil, že se mi to stává dost často. A je to asi nejčastější věc, kterou hledám v životě. Můžete mi dát vědět vy, co nejčastěji nemůžete najít? Je to něco v domácnosti? Je to nějaký životní smysl? Dejte vědět, co nejvíc ztrácíte, co nejvíc hledáte na 724-634-634. Klidně můžete posílat i voiceovky na WhatsApp nebo zprávy na WhatsApp, nejenom ty SMS. Já budu hrozně rád, když tady najdu další sklerotiky a nebudu v tom sám. Já tajně doufám, že nejsem jediný, kdo je úplně blbej. Fine Drive.

0: Afro, Marie April. Nezvládám, dohrává na fajnu v 15 hodin 19 minut. Nemusíte nic hledat, obzvláštné jiný rádio. Já jsem vás před chvílí nutil odpovědět na otázku, co nejčastěji hledáte, protože já dneska hledal klíče asi půl hodiny a obrátil jsem celý byt vzhůru nohama. Mám tady jednu zprávu od Klárky, která píše: hledám cokoliv, co potřebuji, když zrovna chvátám. Letos mi bude 30, co budu dělat třeba v 60, netuším. Klára, budeme hledat nějaký ty prášky na hlavu, Klárko, spolu. Nicméně nejlepší odpověď je za mě tato, sice anonymní, ale geniální. Nejčastěji v pondělí ztrácím víkend a vůli k přežití. Tak to jsme probrali ztráty a nálezy, hezká tečka zatím, ale rozhodně tady není tečka za naším libovým playlistem, poslouchejte. Za chvíli si dáme Chasing Paradise, One Republic, naprosto fantasticky zazněli v tomhletom songu, ale máme tady třeba i něco, co vám trošku rozšejkuje S při pátku. Taková pohodička, co už vám dá ty první taneční krůčky, abyste potom večer mohli jet úplný bomby. Tak jo, už za chvíli, na fajnu.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky. CZ.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Fajn rádio.
11: Here we go.
12: Here we go.
13: Fajn.

0: Fine Drive.
1: Nech chaos celýho dne za sebou
0: a užijte si nejnovější hity.
1: Fine Drive.
0: Od 3 do 6.

0: Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Dohrává nám to na fajnu v 15 hodin 38 a konkrétně 22. května. Zdravím všechny Emily, který mají dneska svátek. Jediný známý a slavný a úspěšný Emil, který by všechny předchozí Emily strčil do kapsy, je za mě Zátopek. Takže vám přeju, ať vám dneska práce utíká, jako utíkal Zátopek, a budu vám s tím pomáhat. Budu hrát playlist, aby vás to v práci bavilo. Za chvíli Pink Panthers a Zara Larsson, Stateside, anebo třeba Loy a její oči červený, jak kdyby vyhulila skéru. To za chvíli, na fajnu.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
16: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
15: na akci Letňany nejen dětem.
16: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
15: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
16: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
15: tombolu z dárky
16: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
15: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
16: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
17: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
18: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
19: Fajn Radio.
0: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
1: Back to the hits.
15: Right, babe.
19: Fine.

0: Aerosmith, Stargazing, dohrává na Fajnu 22. května. A právě dnes je Mezinárodní den klitorisu. Tak všechno nejlepší všem klitorisům a mám jedno takové přání. Moje přítelkyně je na služební cestě, tak snad to nebude slavit s někým jiným.
1: Pomalá energie.
2: Ne dneska.
1: Drive je tady.
2: Fajn.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co? Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
6: Fajn Rádio. Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
8: 16 hodin, čas na fresh zprávy.
9: Evropský parlament tvrdě zpochybňuje kroky kabinetu Roberta Fica a varuje, že Slovensko může přijít o část evropských dotací. Europoslanci připomínají, že Unie není bankomat na peníze a očekává respekt k demokratickým principům, nezávislým médiím i fungující justici. Podle Bruselu jde zatím o nejostřejší upozornění směrem ke slovenské vládě. Už zítra pražský stadion Markéta přivítá jubilejní 30. ročník české zastávky Speedway Grand Prix. Na startu se představí světová špička ploché dráhy a organizátoři zároveň počítají i s českým závodníkem na divokou kartu. Netflix chystá nové zpracování Narnie od režisérky Barbie a podle dostupných informací půjde o jednu z vůbec nejdražších produkcí studia. V hereckém obsazení by se měla objevit třeba Meryl Streep. Premiéra je navíc naplánovaná nejdřív do kin a teprve potom dorazí během příštího roku na Netflix.
10: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Fine Drive.
10: Fine.
8: Odpoledne všem, ladíte fajn, další hodinu klasicky, spousta bangrů a budeme řešit i aktuální témata, třeba to, že na český trh se dostane nová, nebo aspoň pro nás nová aerolinka, ale to předbíhám, začneme music, dáme Sofocus a Elevate, tady na fajnu.
11: Fine Drive.
10: Fine.

Lady Gaga The Dead Dance dohrává na fajnou 16 hodin 14 minut a já mám dobrou zprávu pro všechny, kteří rádi cestují. Vůbec poprvé budete moct letět přímo z České republiky kam? Do Vietnamu. Jo, bude tady nízkonákladovka, která vás tam dostane prej údajně velice výhodně, velice levně. Shodou okolností já jsem letos koukal, kolik stojí letenky do Vietnamu. Není teda přímý spoj, ale můžete najít i šťastný letenky za 10 tisíc, což vlastně na to, že letíte přes půlku planety, není vůbec špatný. Ale jakou částku přinesou tady ty nový, ten Viet Air, přímo vietnamská aerolinka, tak to si musíme počkat do října, jsem na to hrozně zvědavý a říkám si, pokud se mi fakt poštěstí a podívám se do Vietnamu, bude to asi moje nejhezčí dovolená, co jsem kdy zažil, protože jsem vlastně nikdy ani nebyl mimo Evropu. A tak si říkám, pojďme to otevřít, to téma, když jsou teďkon ty hezký letní počasí a sluníčko a skutečně už člověk má ten letní vibe. Dejte vědět, kde byla vaše nejlepší dovolená. A ne, samozřejmě to není o tom, kdo byl dál. Klidně může být nejlepší dovolená vašeho života na mách a čistou správnou partou. Takže klidně dejte vědět, s kým, kde, kdy, jak a proč. Budeme řešit nejlepší dovolený, třeba se nám tak trošku v hlavě víc otevřou ty oči tomu nádhernému období, kdy si člověk může vzít volno a mít všechno na chvíli úplně na háku. Když mi to budete posílat na 724-634-634 SMSky, Whatsappy, tak já vám za to budu hrát skvělý songy, jako třeba Shawn Mendes, Why, Why, Why.

0: Eva Farna, Perpetuum mobile, dohrává na fajnou, 16 hodin 22 minut, před chvílí jsem se vás ptal, jaká byla vaše nejlepší dovolená v životě, že to není hlavně o tom, kam letíte, ale hlavně o té partě lidí, to se mi tady potvrzuje ve vašich zprávách, třeba tady vidím, ahoj, nejlepší to je v Chorvatsku, vždycky taková pohoda u pláže, zdraví Pepík. Pepíku, Chorvatsko má jednu nevýhodu, že když chceš nadávat těm lidem okolo tebe, třeba, je, podívejte na toho úchylnýho dětka, jak prokouká ten holkám na zadek, tak z 90% trefíte Čecha. Potom tady mám dobrou věc, ahoj, asi před 14 dny jsme se s partou s kamarádkama vrátili z Madeiry, super příroda, výborné jídlo, zdravím Zuzana. Závidím, Madeiru jsem ještě neviděl, hrozně bych si přál, každopádně nejvíc mě baví poslední zpráva od Tomáše, ten píše, nejlepší dovolená byla v Amsterdamu, ale nic si z toho nepamatuju. Ale asi tuším, co to byl za druh dovolený, že jo, že mám pravdu. Dovolená ještě nezačala, na chvíli ještě zůstaneme ve velkém městě, konkrétně je tady skvělý remix songu Big City Life. Můžete to ochutnat v novém kabátku, takže už za chvíli na fajnu.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka.

0: Poparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
5: Čapni, čapni, čapni do ruk.
4: Co?
5: Ve Smarty svůj herní notebook.
6: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
7: Yeah.
6: Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Atención, señoras y señores!
15: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
14: La Tropical!
15: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
14: Yeso!
15: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
14: Awarashar!
16: Fajn rádio.

0: Dominik Fika je White Keys. Tohle to je fajn a nabitej playlist, který nás čeká. Za chvíli si dáme třeba Taylor Swift. Naprostej hit The Fate of Ophelia. Samozřejmě budu taky čekovat, co se aktuálně píše na netu, nějaký ty drbíky, nějaký ty témata, ať to trošku zpestříme. Každopádně témata ready, playlist ready, co víc si přát, venku krásný počasí. Máme všechno, co potřebujeme, tak zůstaňte s fajnem, za chvíli jdem hrát.
1: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
2: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
13: Lyže?
14: Happy Sport.
13: Dětské kolo?
14: Happy Sport.
13: Půjčovna?
14: Happy Sport.
13: Servis?
14: Happy Sport.
13: Bazár?
14: Happy Sport.
13: Šťastné dítě?
15: Happy Sport.
13: Happy Sport?
14: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
16: Fajn Radio. Turn it up, turn it up.

zase Dua Lipa. One Kiss dohrává na fajnu. Krásný páteční odpoledne všem. Doufám, že už mě poslouchají lidi, kteří třeba vyrazili někam mimo město, vyčilit se, ale zároveň vím, že je tady spousta lidí, kteří trpí v práci, takže mám tady nějaký topik, který teď rezonuje na internetu. Samozřejmě se musíme bavit o tom, že televize Prima už nenašla prostor na hlavní stanici pro show Sedm párů Honzy Dětka a on se k tomu vyjádřil, že on nechtěl, aby se jeho show vysílal na Primě Cool. Asi měl ten zájem a tu hrdost být na té hlavní Primě. Každopádně nedomluvili se, ale uklidňuje fanoušky, že jeho show bude pokračovat. Já teda nevím, kde a jak, ale moc mu to přeju. Protože u Honzy Dětka jsem sám byl v té show, se svojí babičkou jsme tam mluvili o životě a o tom, jaký máme vztah. Kdybyste se na to chtěli podívat, najdete to Jan Kuky Kokoška a Vyša Kokošková, bylo to 19.9. U Honzy Dětka to bylo strašně skvělý, je to strašný profík. Je skvělý, že když byly témata, o kterých jsme nechtěli mluvit, tak už se nás předem zeptal, co je příjemný, co není. Takže naprostý respekt pro to, co tady ten frajer dokázal, a držím mu palce, aby v budoucnu našel zase místo na televizních obrazovkách.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
11: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Fajn Rádio. Jsme online. Online.
14: Jsme na DAB+. Plus.
13: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
15: Za 2 minuty, 17 hodin, čas na Hot News.
16: Google upravil pravidla fungování své AI Gemini. Nově už není hlavní počet zpráv, ale spíš to, jak složité úkoly po umělé inteligenci chcete. Jednoduché úpravy textu limit skoro nespotřebují. Zatímco práce s rozsáhlými soubory a nebo programování ho dokáže vyčerpat mnohem rychleji. Přidal se navíc i nový týdenní limit, který zaskočil část předplatitelů. Na internetu se šíří virální video 22-leté modelky Sherry Vandersloot, která uvedla, že se nechala upravit nos kvůli tomu, aby její děti jednou nemusely řešit stejné nejistoty jako ona. Na sociálních sítích se ale rychle objevily komentáře připomínající, že plastické operace genetické vlastnosti nezmění. Jedna z britských rozhlasových stanic omylem odvysílala zprávu o úmrtí krále Karla III. Kvůli technické závadě se totiž spustil krizový režim, připravený pro případ smrti panovníka, a rádio na krátkou dobu přerušilo vysílání. Stanice se následně posluchačům omluvila a vysvětlila, že šlo o chybu systému.
17: Fine.
18: Fine drive.
17: Fine.
15: Ta hodina odbyla, posloucháte Fine Drive, doufám, že máte krásný pátek, v každém případě se ho budu snažit zpříjemňovat. Mám tady tracky jako od Davida Getty a tady ho svým set, on se náj, Gun, naprosto skvělý banger pro váš lepší páteček.
17: Fine.
19: Teď to nepřepínej.
17: Tohle

0: Dámy a pánové, Talk to Me dohrává na Fajnu. Máme kolik? 17 hodin 16 minut tomu. A já mám taky jednu super zprávu. Koukám, jaký lidi dorazí na Beats for Love do Ostravy. A mám tady neuvěřitelné zprávy. Neuvěřitelné zprávy. Samý velký jména a mně se třeba líbí hned to největší. Týpek, kterýho tady hrajeme velice často, Calvin Harris. A nebo třeba Marshmallow? Týpek, který nosí na hlavě sladoučkou marshmallownku a má hlavně talent. Jsem si říkal, jelikož je ten pátek a chci to trošku tanečně, protože už mám ten Friday vibe, takže si hodíme Calvina a Marshmallow do éteru, ať si trošku trsneme, ne? Přeci jenom předpokládám, že spousta lidí už počítá poslední vteřiny, kdy vypadne z práce. Vím, že někdo už je na cestě, tak ať máme ten pátek pátkovitej.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swag Live Day.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18.
4: Goldhair.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje.

0: vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo!
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
10: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
11: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
10: na akci Letňany nejen dětem.
11: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
10: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
11: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
10: tombolu z dárky
11: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
10: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
11: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
12: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
13: Rodinný dům v Horních Bludovicích na Karvinsku za 7,5 milionu. Byt v Rapuskáka v Moravské Třebové za 2 miliony 855 tisíc. Rodinný dům v Budišově nad Budišovkou za 1 milion. Garáž v Hranicích na Přerovsku za 699 999 a byt 2+1 Karviná Mizerov za 2 miliony 90 tisíc korun.
12: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
14: Fajn Radio.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Pojďme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně na mistrovství. Ano, ani dneska nebudu mlčet, protože prostě prožívám hokej jako typický Čecháček. Každopádně dneska nehrajeme my, hraje Kanada, která podle očekávání už vede nad Slovinskem, Německo vede nad Maďarskem 2-0. Takže takový jasný tutovky vycházejí, ale nás zajímá hlavně zítřek. Je to v 16:20, jo, ne, že byste čekali na 20:20, to by vám ten zápas utekl. Hrajeme už v 16:20, za mě je to super čas, protože o víkend to můžete sledovat třeba na zahrádce, bude fakt krásně. A asi nemusím říkat, že hrajeme se Slovenskem, kdy je to vždycky takový jako derbíčko a pošťuchování se mezi náma. Moc se na to těším. Myslím si, že jsme jasně v roli favorita, protože Slováci dokonce můžou klidně vypadnout letos už po základní skupině. No tak uvidíme. Těším se moc. Zítra 16:20. Čumte na bednu.
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

Just the way you are dohrává na fajnu, 17 hodin 38 minut. Pojďme se podívat na českou scénu, konkrétně na skupinu Poetika. Dáme si jejich song Půlnoc, ale zároveň bych chtěl říct, že včera byli na fajnu a dělali tady různé srandy a videa, třeba zkusili složit song za použití slov, co jsme jim přiřadili, ale co je hlavní, řekli, že se chystá jejich koncert v Lucerně a že je to k 10. výročí tohletý skvělý crew. Jelikož mají hrozně pohodový vibe a já chci pohodový pátek, tak vám tady teda hraju jejich Půlnoc. No a pro více informací o jejich koncertě mrkni třeba na Sonsky Fine Rádia.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: www.hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
3: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
4: Yeah.
3: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
8: Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
9: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
10: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
9: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
10: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
12: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz, více než 30 let s vámi.
13: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
14: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Fajn Radio.
19: I'm Lil Weepy. It's Sabrina Carpenter.
20: Music.
18: Fine.

0: Ladíte fajn, krásný pátek všem. Ten nejkrásnější pátek mají samozřejmě ty, kteří už nemusí makat. Všichni, kdo ještě musíte být v práci, přeju vám, ať vám to utíká. Já mám v tuhle chvíli ten nejhezčí moment dnešního dne. Mě dneska padla. Naštěstí pro vás je tady na fajnu furt co poslouchat, ta nejlepší music, ale samozřejmě taky Next Beat speciál dneska se Soňou. Mějte se krásně a slyšíme se zase v pondělí.
1: Fine Drive.
2: Nech chaos celýho dne za sebou
1: a užijte si nejnovější hity.
2: Fine Drive.
1: Od 3 do 6.

Prvá hodinka New Music Show na Fajnu so Soňou sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, ale my rozhodne pokračujeme, takže neprepínajte, dáme si Shakiru a ďalších pár trackov a za chvíľočku sa počujeme v druhej hodinke. Turn the speakers up. Let's go. New Music Show.

0: New Music Show. Fajn.
1: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Fajn Radio. Fajn. Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in.
9: Fajn Radio.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn?
9: Fajn.
7: Fajn. Vždycky hot.

0: Music Show. Fine.
1: Dve hodinky s vami na Fajnu ubehli zase ako voda a to znamená jediné, New Music Show so Soňou sa blíži ku koncu. Takže ja vám prajem krásny víkend, no a nezabúdajte, že sa počujeme každý piatok od 18. do 20. hodiny. Majte sa krásne a Fajn rozhodne neprepínajte, pretože muzika pokračuje non-stop. Bye!
0: New Music Show. Fajn.

0: Music Show. Fajn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
0: Fajn Radio.

0: nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn. Vždycky hot.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
3: Fajn Radio.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Hi, I'm Tiësto. Are you listening to Club Life on Fine Radio?
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
0: House Culture. Čau, zdraví tě, Victor Telagio, a tohle je další díl mýho pořadu House Culture.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Fajn Radio.
5: Fajn. Fajn
8: Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
5: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.
11: Fajn Rádio.
12: Fajn.
11: Vždycky hot.

religion. I said, can you feel it?